co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: jistě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.

0: trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio. When I met you in the

0: strávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Outlet Arena Moravia, právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kirchner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček. Taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty po konci cenové regulace zdražily. Od pondělí si čerpací stanice mohou ceny určovat znovu sami a benzín i nafta šly nahoru. Litr benzínu zdražil v průměru o 10 haléřů, nafta téměř o 80. Ve srovnání s minulým pátkem je ale nárůst ještě výraznější, diesel podražil zhruba o korunu 70. Ceny zatím ale nerostou tak závratně, jak se předpokládalo. Portugalsko chce být evropskou velmocí pro umělou inteligenci. Americké technologické firmy by tam podle odhadů mohly do roku 2031 investovat přes 840 miliard korun. Země se díky tomu může stát největším evropským centrem amerických investic do infrastruktury pro umělou inteligenci. Oznámil to americký velvyslanec při spuštění nového transatlantického internetového kabelu společnosti Google. Fotbalová Chelsea získala nejdražšího britského hráče historie. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do londýnské Chelsea. Podle médií za něj klub zaplatil 117 milionů liber, tedy přes 3 miliardy korun. 23letý záložník se tak stal nejdražším britským fotbalistou všech dob. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Opavě se chystají dopravní změny. Cílem opatření je podle radnice rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a také zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Nová parkovací místa vzniknou například v ulicích Matiční, Beethovenova, Sady Svobody nebo na Masarykově třídě. A jdeme taky na počasí. Na středu nám předpověď pro celý Moravskoslezský kraj slibuje zpočátku většinou polojasno, postupně oblačno. Na teplo měrech naměříme mezi 18 a 22 stupni.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, s vámi Jasmin, čau.
2: Ahoj, Dave. Dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, ahoj, hezký ráno. David, ty jsi říkal před třeba minutou, ty ne, 22. no to mě trefí šlak.
3: Strašně to letí, no.
1: Jakoby prázdniny se tě nějak týkají, nebo čeho se bojíš, co tam je to, co tě jako nebaví teda?
3: Vůbec nic, jenom jsem prostě v šoku z toho, že už je 22. to je všechno.
2: Letí to, jak jsme se tady bavili včera o tom, jak nám teďka ubíhá v dospělosti rychlejc čas, že jo?
1: Tak... No protože mi to přišlo, jak úplně, ty jsi mě navrátil do mých dětských let, jo, když jsem si přesně byly prázdniny a už jsem si říkal, už se blíží ta půlka a taky jsem si říkal, ty ono je 22. no to mě trefí šlak teda, no. Tak krásné ráno vám všem, ano, je 22. července, kdybyste to nechytli, 6 hodin, 3 minuty, no a skvělý songy pro vás nachystaný, Weekend, Blinding Lights, tím začínáme. Hit Radio Orion.

0: Takhle zní začátek středeční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ránečko.
1: Pokud už za sebou máte ranní vstávání, což jestli tohle slyšíte, tak rozhodně, jo?
0: Pravděpodobně ano.
1: Tak co vám ráno zabere nejvíc času? Možná je to sprcha, možná kafe a možná rozhodování, co si vezmete na sebe. A to už dlouho nebudete muset řešit, protože existuje robot, který vás zvládne oblíknout za 10 sekund.
0: Za 10 sekund, tak nejenom, že mi to teda přijde, že to je jako hloupost, ale zajímá nás samozřejmě, jak to funguje.
1: Ten robot vás jakože nechytne nějak a nehodí na vás mikinu a je hotovo, no. Ale on má nějaký kamery a těma kamerama sleduje veškerý vaše pohyby a taky si kontroluje látku a sleduje vaše ruce, opatrně navádí nějak rukávy a hlídá si, aby ta látka se nikde nezachytila. A je to ale celý jako rychlej proces, že to opravdu zvládne za těch 10 sekund.
0: Já bych se teda bál, že mi ta mašina během zapínání zipu chytne, protože to bolí, jo. Doste si skřípnul krk anebo chlapi bambána, ale bolí to.
2: Mě to připomnělo takový ten večerníček, jak ty kluci skákali z té dvoupatrové postele a proskočili tím připraveným oblečením a byli rovnou oblíknutý dole, jestli si na to vzpomenete.
1: No jasně. Tak to já už ne.
0: Tak jako dobrý, takže tě oblíkne, ale ty musíš mít to oblečení připravený a samozřejmě já bych teda spíš jako uvítal nějakého robota z AI, který by mi zkombinoval jako outfit.
2: Hmm.
0: Outfit, jo.
2: To ideálně ho i nakoupil, že jo?
0: Ideálně teda za mě chodili sem, jo, ale to je jako jiný příběh, jo. Ale mě by teda zajímalo, za jak dlouho jste schopni se vypakovat z baráku, co vy dva?
1: Ráno takhle, jo. Já mám věci připravený předem, protože nechci ráno budit přítele, teda on mi nakázal, že ho nebudu ráno budit, když už jsem teda kejvla na tuhle nabídku, že vstávám takhle brzo.
0: Kdyby se mi to ohleduplnost, já nemám připravený nic a všechno to právě scháním ráno a dělám strašný kravál po baráku.
2: Co? Úplně stejně, moje partnerka taky mi zakázala ji rušit, ale já prostě vždycky na to večer kašlu a potom ráno se tam prostě proplazuju, že jo, po špičkách.
0: Ale takže v kolika minutách?
1: Když stávám 4:40, 5:07 už razím z baráku na tramvaj.
0: Takže necelá půl hoďka, David?
2: Tak já bych řekl možná 10.
0: 10? Já to mám tak půl hoďky, no. Já mám pomalý.
2: A co vaši posluchači?
0: No co, jak to máte vy? Tak máte připravený věci na druhý den a za jak dlouho jste schopni vypakovat se z domu? Tak to nás zajímá. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte SMS-kou klasicky, jak jste zvyklí, a my k vám

0: Sharks, Imagine Dragons, Hit Radio, chvíli po 6:45, dobré ráno. Řešili jsme tady, že vymysleli robota, který vás ráno během 10 sekund oblékne. Co si o tom myslíte, tak to necháme na vás. Nicméně jsme se vás ptali, za jak dlouho se vypakujete z domu a eventuálně, jestli máte věci připravené dopředu.
1: Ivča píše dobré ráno, ta pohádka, co jste řešili, je Jája a Pája a zrovna to běží jako večerníček. A jinak já mám vše nachystané, takže do 20 minut jsem z domu i se záchodem a vysmátý smajlíky.
0: 20 minutek si myslím, že je tak optimál. Další zpráva, Radek Plzeň, ahoj, no tak já se vypakuju tak za 30 minut, oblečený jsem za minutu, když vylezu z postele, ale pak si musím dát ještě v klidu kafe. Půl hodinku taky chápu, ne, úplně ideální start.
1: Renča, dobré ránko šampioni, zvládám za 25 minut úplně vše, to kafe je tam samozřejmě taky, ale musím si připravit večer prádlo, občas je mi tedy ráno bez mikiny zima.
0: Aha, taky Martin se přidal, ale nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše. Svačina je nachystaná, jenom vyčistit zuby a jedu na kole 15 minut 7 kilometrů.
1: Na kole hnedka po ránu, to je takový příjemný rozproudění, si myslím.
0: No, přemýšlím, jak dlouho bych těch 7 kilometrů na tom kole jel já, tak já kdybych tu zprávu napsal, tak bych psal Michal, dvojtečka, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše, svačina nachystaná není, vyčistím si zuby a jedu na kole 145 minut 7 kilometrů. Taky tady máme ještě hlasovku od Petra.
1: Jsem s ní?
2: Dobré ráno, no. Z domu mi to trvá, než se vypakuju aspoň takových 5-10 minut. A potom si nasednu na kole, jdu do práce. Zdravím Petr z Opavy. Papa.
1: Papa, a děkujem papa, za hlasovku za i za hlasovku. Zprávy.
0: A opatrně na tom kole, venku už je možná trochu zima, už to je na rukavice asi. Venku je, co je?
1: Ne, že já jsem myslela, že řekneš na mikinu, jak taky někdo psal, já už jsem dneska opravdu měla mikinu ráno.
0: No, co nám to vyšlo, tak máme tady jednoho rychlíka a to je Petr z Opavy, ten to má za 5 minut, pak teda jede na kole, ale ostatní kolem 25-30 minut, takže vy jste nám vlastně pomohli zjistit, jaký je takový ten republikový průměr. Je to prostě do půl hoďky takový ideální stav, my to máme podobně. A doufám, že podobně máte i zálibu v tomhle songu, co u vás bude za malou chvíli. Global DJs, What a Feeling. A samozřejmě se stavíme i na silnicích, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
8: Koupelny pro každého.
7: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
8: Koupelny pro každého.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku. Na Prostějovsku na výjezdu z Hrubčic na Tovačov havarovalo osobní auto do stromu. Projedete jedním pruhem.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Orion.

0: What a feeling, Global DJs. Je 7:30, vy ladíte středeční Hit Radio snídaní šampionů a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nekaždý muž, který píše, má zájem o vztah. Podle odborníků někteří posílají ženám rozporuplné signály jen proto, aby si udrželi jejich pozornost. Důležité je proto sledovat hlavně činy, nejenom zprávy. Belgická policie zkusila na piráty silnic neobvyklý trik. U dálnice postavila atrapu policejního auta, která vypadala jako skutečná hlídka. Řada řidičů kvůli ní raději zpomalila, než zjistila, že jde o maketu. Festival Brutal Assault hlásí téměř vyprodáno. Do jaroměřské pevnosti Josefov letos dorazí přes 160 kapel a pořadatelé očekávají kolem 20 000 fanoušků. 29. ročník extrémního hudebního festivalu začne 5. srpna.
0: My jsme se tady o tom s Davidem bavili, že my jsme z východních Čech, takže my to velice dobře známe. Jasmin, Brutal Assault, slyšela jsi o tom někdy?
3: Tuhle brutalitu slyším poprvé.
0: Takhle, je to fakt brutál. Je to větší brutál než Bruntál. Já jsem si tady ukážu ukázku, já neupustím ukázku.
4: Doufám, že si nedoved teda.
0: Tak, ale. Já když se řekne Brutal Assault, tak si vzpomenu na příběh, který se opravdu stal. Já teda pocházejíc z východních Čech, jsem jezdíval přes Jaroměř poměrně často a i v dobu, kdy právě vedle v Josefově byl tenhle koncert, jo. A nejlepší bylo, když jsem na přechodu pouštěl borce, který tlačil vozík z Penny Marketu, který byl vedle toho kruháče, kde jsem ho pouštěl, a v tom seděli tři lidi, jo, s flaškou v ruce. A říkám si, jo, vlastně on začal tenhle festák, jo. Tak jo, dobrý. Tak pojďme si dát něco jemnějšího. Jasmin, co teda to?
5: Tohle je moje dětství.
0: Taky. Michael Jackson, Black or White, nicméně vy, kdo na Brutal Assault vyrážíte, tak si to tam užijte. A užijte si tohle samozřejmě. A za malou chvíli také Eva Farná a Miraj. Vzpomenej si ještě něco o trošku jemnějšího. 6:32 Hit Radio, dobré ráno.

0: No jo, Evička a Mirai, vzpomeneš si na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé. Přejeme hezké ráno. Kdo s námi jste okolo půl osmé, nebo býváte s námi okolo půl osmé, víte, že tady máme soutěž Rychlá pětka, no a ani dnes vás o ní samozřejmě neochudíme. Máme pro vás pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Pozor, ten pobyt není jediná věc, co vyhrajete, ačkoliv je veliká. Ale součástí výhry je taky Šumava Card, což jestli neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svého pobytu využívat řadu dalších výhod, různých bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě, takže opravdu nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitek plný jako výletů a nejrůznějších výhod.
0: Tohle mi Jasmin až skoro zní, že se opravdu vyplatí s námi být i o půl osmé. Kdo třeba vypínáte rádio v 7:20, tak se opravdu vyplatí ještě chvíli počkat, abyste tenhle parádní pobyt a Šumava Card vyhráli. Takže chvíli po půl osmé soutěžíme. No a za malou chvíli, za malý moment k vám letí Lady Gaga, Abrakadabra a taky opět, jak jste zvyklí, aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, křovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň, Štěrkovně vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
12: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska hlásíte bouračku v Opavě v ulici Boženy Němcové. U stadionu se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: SQTMM 6.51 na Hit Radio Metr Gym. Krásné ráno. Představte si, že jedete ve 4 ráno po okresce na Hané, ještě rozespalí ladíte rádio, Hit Radio, a najednou vám přes cestu skočí klokan. Toto se opravdu stalo. Takhle, já když o tom přemýšlím, jo, tak kdo někdy srazil nějaký zvíře autem, ví, jaká je to pecka, zajíc, liška, srnka, ale co takový klokan. Hlavně to podle mě, když jako ti skočí přes cestu klokan takhle brzo ráno, tak si říkáš, že si třeba ještě náhodou nespíš, protože jako to úplně nečekáš takový zvíře tady v našich končinách.
1: Musí to být jako velký mešuge pro tu hlavu, no, že tam najednou vidíš teda klokana.
2: Si hlavně představ tu výmluvu před šéfem v práci, že jo?
0: No jasně, to jako pokud to nemáš na videu, tak to ti nikdo neuvěří, jo.
1: Ale teďka na TikToku bylo jedno video, to je teda, není z Prostějovska, jo, to je jiný případ, ale na poli někde v Čechách byl klokan opravdu, no. A taky ten pán si myslel, že mu úplně přeskočilo, ale opravdu to byl klokan a oblítlo to internet.
2: Už jsou tady.
1: Už jsou tady.
0: No mě by zajímalo, jestli když máš havaríko u svojí pojišťovny, jestli se do toho počítá teda, když máš teda pojištění proti střetu se zvěří, jestli se do toho počítá i srážka s klokanem. Já jsem teda ty podmínky nečet, jaký tam jsou konkrétní, ale nejsem si jistý, jestli tam jsou rozepsaný ty zvířata. Schválně, jestli někdo pracujete v pojišťovně, fakt by nás upřímně zajímalo, kdyby jsme tady náhodou srazili klokana, jestli nám to teda zaplatíte, nebo ne, jo, dejte nám vědět. My vám dáváme další hity, Lenny, Hello a do sedmé, než vám David dá další zprávy.
2: To bude pod takovou tou hvězdičkou, nevstavuje se na klokany.
0: Na klokany, taky Šabuzí, Bar Song, krásné ráno z Hit Radio.

0: je Šabuzí, tohle je Bar Song a tohle je středeční Hit Radio 6.58, hezké ráno. V České republice sem tam na silnici potkáme toulavý klokany, naposledy na Hané a zajímalo nás, jak by se k tomu postavila pojišťovna. Píše třeba Patrik, ahoj, v pojišťovně sice nedělám, ale mám story, kdy nám na vsi překousala kůna kabely, dle likvidátora a definice pojišťovny rovná se střet se zvěří, ale hvězdička nevztahuje se na poškození elektroinstalace, takže hezky za svoje.
1: Těch hvězdiček tam bude asi dost.
0: Hodně, no, taky píše Marcela, ahoj všem z Chomutova, tak klokan na poli, silnici a tak už pro nás není novinka, aspoň tady u nás.
1: A kde se berou teda, jako to utečou od někud, jako no, z nějaký rezervace?
0: Asi z Austrálie, ne, to je normálně.
1: Přibědnou, ne.
0: Ale co jsme tady našli, tak oni jsou takové dva pojmy, jo, střet se zvěří a střet se zvířetem. A tady nastává taková ta pravá slovíčková zábava, jo, protože zvěř, když jsi připojištěná nebo pojištěná na zvěř, tak to jsou ta myslivecká, divoká a srnky, divočáci, zajíci, jeleni a zvíře je domácí, hospodářské nebo exotické zvíře.
1: Takže je lepší mít obojí, jako.
0: Pokud trefíš klokana a máš pojištění na zvěř,
1: tak
0: nic, nic. Takže je možná na čase zkontrolovat, na co jsme teda pojištěný. Já jsem si vzpomněl na ten ohranej, odsepanej vtip, ne, jak ten borec zajede do toho rybníka, ne, a teďka hlásí pojišťovnu, že teda má rozbitý auto, říká, a co jste srazil? No rybu. No jde, zasměj se.
2: Pojďme na zprávy.
0: Tak pojďme na zprávy.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. 2/5 Čechů se obávají, že přijdou o práci. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM mezi lidmi v produktivním věku. 9 z 10 dotazovaných by kvůli zaměstnání bylo ochotných změnit obor a více než polovina by přijala i nižší mzdu. Naopak za prací do jiného kraje by se přestěhovala jen zhruba třetina lidí. Přestože nezaměstnanost meziročně vzrostla, obavy ze ztráty zaměstnání jsou o něco menší než před rokem. Francie zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Poslanci schválili zákon, podle kterého budou mladší děti potřebovat k používání sociálních sítí výjimku nebo přístup vůbec nedostanou. Cílem je lépe chránit jejich psychické zdraví a omezit rizika spojená s online prostředím. Francie se tak stává první evropskou zemí, která podobné pravidlo zavádí. Nový zákon by měl začít platit už letos v září. Válka s Íránem už Spojené státy vyšla na téměř 800 miliard korun. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že dosavadní náklady dosáhly 37,5 miliardy dolarů. Zároveň upozornilo, že armáda bude potřebovat další finance. Peníze směřují hlavně na vojenské operace, techniku i podporu jednotek. Výši nákladů ministerstvo představilo při jednání s americkými zákonodárci. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Nepříjemnou dohru nejspíš bude mít dovolená v Egyptě, na kterou o víkendu vyrazili desítky Čechů. Kvůli technickým potížím letadla totiž z Ostravy k moři dorazili s několika hodinovým zpožděním. Stávající kompenzace podle nich nebyly dostatečné. Po návratu domů proto budou žádat další odškodnění. A ještě se podíváme taky na dnešní předpověď počasí. Pro Moravu a Slezsko slibuje většinou polojasno nebo oblačno. Počítat máme taky s deštěm nebo přeháňkami. Teploty se odpoledne dostanou mezi 18 a 22 stupňů Celsia.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Dobré ráno.
1: Ahoj, hezkou středu. Snídaní
0: šampionů. Já bych chtěl takhle z kraje 7 hodiny říct, že největší šampion je tady David.
7: Díky, proč?
0: Protože ty jsi zvládnul zprávy i přesto, že jsem tě do očí pustil slunce. Já jenom abychom vysvětlili, jo. Tady David vždycky si sedne ráno a já tady zatáhnu roletu, protože se tady odráží slunce od protějšího okna, jo. A teďka si říkám, tak už je zataženo, tak já to vyroluju, ať tady nemáme zbytečně tmu. A já to roluju a dobrý, otočím se na Davida a celý osvícený, ne, tak jsem to zase zaroval zpátky, takže ty jsi nehnul brvou, ale.
7: Já jsem si jenom říkal, co to pro boha dělá.
0: Kdo to na mě svítí, kdo mi to fotí. Takže jsme to zvládli a jsme rádi, že i vy zvládáte středeční ráno. S námi Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná další hodina, pojďme na to.
3: Hit Radio Orion.

0: Jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu, troufnu si říct, Justin Timberlake v 7.08.
1: Když nám volá neznámý číslo, tak většina z nás už tak nějak automaticky čeká, že se ozve někdo s výhodným tarifem nebo s nějakou levnější elektřinou. A jedna paní už toho měla evidentně dost. Zavolala jí telemarketingová operátorka, chtěla jí něco nabídnout. No a ta paní jako mohla říct, že nemá zájem a prostě zavěsit, ale ona si vymyslela hlášku, kterou podle mě nepokrývá jako žádný školení nějakých operátorů. Ta paní řekla, a to je bizár bizárů, že právě zabila svého manžela, všude kolem je krev a opravdu teď jako nemá čas.
0: A co, počkej, co udělala ta operátorka teda?
1: To tak to, co by udělat měla. Zavolala na policii, že jo, ta vyjela na místo, zjistila, že žádný teda zabití se tam nekonalo, ale byl to takový jako originální způsob rozhodně, jak ukončit tenhle ten hovor.
0: Pravděpodobně teda operátorka, která volala, tak byla Češka, protože já kdybych tady ten zkusil na toho borce, co mi volá, jo, a má takový přizvuk, že potřebuju účet vaše a bankovinství a tohle, tak si myslím, že by asi toho policii nezavolal. A ještě by mi vynadal, to jsme tady řešili, jo. Takže mě by zajímalo, jestli jako vy třeba jako máte vlastně vůbec trpělivost na tady ty jako operátory, když vám volají. Jo, já teda přiznám se, já jsem úplně přestal brát cizí čísla. Nastavil jsem si automatickou odpověď, nemohu hovořit prosím SMS, protože mě v poslední době pořád volají z různých čísel, nějaký takovýhle pochybný jako no, prodejci, jo. Jak to máte vy?
2: Já okamžitě pokládám.
1: Jo?
2: Nezájem.
1: Tohle to nastavený nemám tu SMSku, já si googlím ty čísla a kolikrát zjistím, že to je naopak něco dobrýho a že Ježíš Maria, to jsem blbá, to bych jako měla vzít. Aha. Ale jinak, když už se mi teda někdo dovolá takovejhle a zvednu mu to, tak záleží na náladě. Někdy jako jo, jsem slušná, nebo vždycky jsem slušná, jo, ale prostě někdy. Někdy řeknu vyloženě hnedka z kraje, že ne, že nemám čas a nashledanou. A někdy si jako vyslechnu a pak řeknu, že u mě to opravdu tohle neprojde, něco už mám a naschle.
0: Já ti v tomhle naprosto rozumím, není to tak dlouho, kdy mi v pátek odpoledne, to je důležitý dodat, v pátek odpoledne samozřejmě, že jo, po práci, tak mi volala paní od mýho operátora, že by mi chtěla nabídnout internetový tarif, tohle na doma, nějaký lepší a tohle, říkám, no a tak to mě zajímá. A vlastně jsme se dohodli a teďka mám super balíček, vlastně ještě levnější a mnohem víc věcí v tom najednou, jenom proto, že jsem jí teda nevypakoval, neodpálkoval a bylo to proto, že to bylo v pátek odpoledne. Volat mi v pondělí dopoledne někdo, tak to pokládáš, jo? Takhle mám i třeba 10 let pojištění od svojí banky, platím asi 90 Kč měsíčně pojištění osobních věcí a taky mě paní chytla, pamatuju si, bylo venku hezky, takže je to opravdu o té náladě, jo?
1: Tak jak to máte vy, naši posluchači? Číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, jestli máte nervy na telemarketéry, na operátory a jak s nima nakládáte.
0: Hoďte nám to sem jako hlasovku, no. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi, anebo SMS-kou a my k vám házíme další hity. Alexander Sten, mistr Saxobeat. 7 hodin, 11 minut, Michal, Jasmin, David s vámi. Krásné ráno!

0: 8:15. 2 minuty navrch hladíte středeční Hit Radio. Dobré ráno.
1: Měli jsme tady příběh ženy, kterou nebavila telemarketingová operátorka a místo toho, aby jí buď zavěsila nebo řekla děkuju, nemám zájem, tak si vymyslela celkem bizarní výmluvu, a to sice, že právě zabila svého manžela, že je všude kolem krev a že opravdu teďka nemá čas. A my jsme se ptali, jak odpálkováváte eventuálně takovýhle lidi vy?
0: Přišla hromada zpráv, opravdu hromada. Třeba Matěj Schocně píše, ahoj, já osobně tyto obchodníky většinou odpálkuju, takže čirou náhodou vždy nabízím stejné služby jen pod jinou firmou.
1: Mm-hmm, to je chytrý.
0: Taky píše Verča, jsem na home office a nemám si s kým popovídat, tak jsem za takové telefonáty ráda a ráda si s nimi pokecám. Málo kdy něco koupím, jedině knihy, krásný den. To si myslím, že jsou nadšený, ty telemarketéři teda. A to je zase Veronka, ta si zase nic nekoupí. Tak taky tady máme hlasovku od, je podepsána jako Zelí tady na WhatsAppu, tak pojďme na to.
2: Ahoj, no tak jasně jak kdy, že jo, podle nálady, podle všeho, ale často to vemu a prostě jim vysvětlím, že jako kde jste vzali moje telefonní číslo. Víte o tom, že telefonní číslo je v rámci GDPR stejný jako rodný číslo a oni většinou pak už nevědí moc, na co na to mají reagovat. A jednou mi teda volal pána, to jsem byla v nějaký dobrý náladě, protože mi řekl, že takhle, zeptal jsem mě, kolik mi je, protože dělá nějaký průzkum jenom s lidmi starší 18 let, takže jsem mu řekla takovým trošku mladším hlasem, tak to nevím, kde jste na mě vzal číslo, ale mě ještě 18 nebylo. No, takže asi takhle.
0: To je docela dobrý trik. A Jasmin, ty máš velice mladý hlas, takže podle mě lidi, kteří chtějí někoho staršího 18
1: můžu
0: let...
1: Můžu dát trošku níž. Víš, Ludmila. Hlásím se jako pohřební služba, nebo nechám vypovídat a řeknu, že jsem nesvéprávná a jestli budeme v hovoru pokračovat.
0: To je skvělý. Jindřiška píše, dobré ráno, pokud se chci volajícího rychle zbavit, tak zabírá hláška a nevadí, že mi není 18. Můžeš to říct s tím hlasem, Jasmin?
1: A nevadí, že mi není 18.
0: Strašně.
1: Přeji vám dobré ráno, Hit Radio. Docela dobře funguje věta, mě nic nenabízejte, já mám za týden nástup trestu. Mimochodem, zlato, co máš na sobě? Jo, takhle. A v tu chvíli je úplně jedno, jestli je na druhé straně operátor nebo operátorka.
0: Já se těším, až mi bude volat ten borec, ten Ukrajinec, nebo co to je. Řeknu, zlato, co máš na sobě? Hele, děkujeme. Tak tohle si uložte. Zlato, co máš na sobě a nevadí, že mi není 18, je perfektní věc, jak odpalkovat tady ty otravní telemarketéry. Juanes, černá košile, La Camisa Nera, 7:20.

0: Ramones. La Camisa Nera. Tohle je Hit Radio 7.23. Za malou chvíli tahle novota ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích. Taky se mrknem na silnice, dáme aktuální dopravu, no a samozřejmě bude soutěž Rychlá pětka z Šumava Kart, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvatelier.cz.
6: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
7: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
8: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hit Radio.
10: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodej na

0: půlnoční Jiřích Krištof, Dominik Aláča, 7.32. Posloucháte středeční Hit Radio, krásné ránko.
1: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Legendární Wayne Rooney skritizoval poločasovou show finále mistrovství světa. Bývalý anglický reprezentant řekl během přenosu BBC, že vystoupení hvězd jako Madonna nebo Justin Bieber byla pro něj hrůza. Přiznal, že místo show chtěl co nejrychleji zpátky sledovat fotbal. Německé železnice chystají zákaz alkoholu na všech nádražích. Opatření má začít platit ještě letos na více než 5000 stanicích po celé zemi. Důvodem je rostoucí počet útoků na zaměstnance drah, za kterými často stojí opilí cestující. 95-letý Novozélanďan se stal nejstarším aktivním vodním lyžařem na světě. Brian Murray jezdí na vodních lyžích už od roku 1955 a ani ve vysokém věku s nimi nepřestal. Jeho výkon teď oficiálně potvrdila Guinness

0: Dňa rekordů.
1: V 95 být takhle aktivní, jo.
0: A ty si v 35 neustále spěšuješ, že ti něco bolí.
1: Takže mám ještě 60 let na to se naučit jezdit na téhle věci, jo. Já teda shodou okolností, já s tomu tak trošku vnitřně jako smělat a dost mu závidím. Já jsem se včera asi po 25 letech celotělově protáhnul. Celotělový protažení jsme dali a zjistil jsem, že jsem extrémně zkrácený.
2: To je ostuda po takový době teda.
1: Dotknete se ze mě?
0: Zatím ne, ale máme tady jednu velkou výzvu.
1: Výzva. Tak do kolika ti týdnu nebo měsíců to zvládneme, se dotknout teda celou plochou dlaně země?
2: Jen vy dva?
0: Ne, ty taky samozřejmě.
2: Já se dotknu prstama, takže chceme celou teda...
1: Chceme dlaň.
2: Jo.
1: Chceme dlaň. Tak co je dneska, 22. července?
0: Tak do konce srpna.
1: Do konce prázdnin.
0: Dobře, no, tak to je to stejný.
1: Do konce prázdnin. Je to tady zadokumentovaný na videu, takže na konci prázdnin se dotkneme dlaní země. Au. Jenom
0: teď to bolí ta představa.
1: Už teď to bolí.
2: Jako mě a Davidovi vlastně věřím, ale třeba ty nás můžeš jenom překvapit, my můžeme zklamat.
0: Ty nemáš co ztratit.
1: Tak já se budu snažit překvapit nejenom vás dva, ale i vás všechny dost rádi, jestli to teda někoho zajímá. Co by vás ale mohlo zajímat, je tady rychlá pětka z Šumava Kart. Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Magnetit Hotel Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Memories, David Guetta, Kid Cudi. 7.38, tohle je Hit Radio.
1: Rychlá pětka.
0: A skvělý Memories si budete moct odvést z Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. Dneska soutěžíte o pobyt právě v tomto wellness hotelu.
2: Součástí výhry není jenom ten pobyt, ale také Šumava Card, což je projekt, díky kterému během toho pobytu získáváte další výhody, taky bonusy u zapojených partnerů, takže vyhráváte opravdu kompletní zážitkový pobyt plný výletu.
0: A s námi ve vysílání je Radek z Prahy. Radku, hezké ráno.
3: Je, ahoj, tady David, David.
0: Vy jste říkal, Radek ne, fakt.
3: Ne.
2: Tak dejme, zdravíme.
0: Tak promiň, já tady mám napsáno Radek, tak Davide, Davide, promiň.
4: To vůbec nemohli, když se bavili, já ti jsem třikrát řekl Radek.
0: No jasně.
3: Tak první chyba je hotová.
0: To je jedno, ale ať seš David nebo Radek, tak pojďme soutěžit, jdeme na to.
3: Jo, Petr nebo Pavel.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém moři se koupeme, když jedeme do Chorvatska?
3: Středozemní.
4: No, jo, můžeme uznat.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Ze které zeleniny se vyrábí kečup?
3: Jajče.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
2: Který hudební nástroj má 88 kláves?
3: Klavír?
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Radku, jak se říká pevnému skupenství vody?
3: Let.
0: Mm-hmm. A poslední otázka, Davide.
2: Kde leží Šumava? Na jihu nebo na severu Čech?
3: Na jihu.
0: Jasně. Davide, je to tvoje. Pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě, k tomu Šumava Card, je to tvý.
3: No paráda.
2: Moc gratulujeme.
3: Děkuju moc.
0: Tak jsme to zvládli, ještě jednou se omlouvám, že jsem ti pokonil jméno, Davide.
3: Tak, ne, tak asi mi nebylo rozumět, to nebude tvoje
2: věc. Ne, no, je to jeho vina.
0: David a Radek, jako kdyby to znělo aspoň podobně, jo? Tak Davide, krásný den přejeme, všechno posíláme, užij si wellness a zase se někdy na Hit Radio budeme těšit. Ahoj.
3: Taky krásný den, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Hit Radio 7.44, hezké ráno. Podle posledního průzkumu víc jak 65% posluchačů ladí rádio v autě, na cestách.
1: To bych skoro čekal, že bude víc teda.
0: Docela velký číslo, je to víc jak 65, takže tam vás máme nejvíc, kdo nás posloucháte v autě, tak díky za svezení a musíme teda říct, když se tady rozhlídneme okolo sebe, tak moc pěkný to tady máte, Alcantara. Jak vám to tady voní? No a vy byste potřeboval uklidit za sedačkou spolujezdce, to se nám moc nelíbí. Tak děkujeme za svezení Katy Perry, Firework za malou chvíli na cesty. No a samozřejmě vám řidičům poradíme, jak to ve středu ráno jezdí, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte jich do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jo!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach. S námi to zvládnete.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Vsetínsku mezi Uhlickou a Valašskou Bystřicí zasahují záchranné složky u havárie autobusu do Příkopu. Počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle je Taylor. Taky Swift v 7.57. Dobré ránko.
1: Když si někdo řekne, že by jednou chtěl velkou rodinu, tak to většinou nemyslí tak, že by to chtěl od toho čápa doručit jako v jednom balíčku naráz. Jo? Většinou to chcete tak postupně časem. Což...
2: Zase zaplatíš větší poštovný, ne, když to máš rozdělený.
0: Balík do ruky.
1: Což není ale případ z Austrálie. Tam se teďka narodili jednovaječný čtyřčata.
0: Ne.
1: Což je jakoby halus, že to jsou čtyřčata. Do toho to jsou všechno ženy. Ne. Takže teďka tam máš prostě pět žen i s tou manželkou, Michale. Že jo?
0: No.
1: Šance na něco takovýho je prej 1:15 milionům, takže velká rarita.
0: To je větší pravděpodobnost, že tě trefí blesk, jako než tohle, ne?
2: Že vyhraješ loterii třeba.
0: Ty jo, ale ty musíš řešit teda všechno čtyřikrát, jo? Čtyřikrát, já nevím, svatbu, nejvíc si teďka už je asi pubertu, pravděpodobně.
1: To je rozhodně, pak první problémky, přesně řešení hnedka čtyřikrát, co je ale, no.
0: No co mě, jako já jsem si představil, když si třeba, jestli se ta žena nenechala dopředu říct pohlaví, jo, tak u toho porodu, tak gratuluju, je to holčička. A ještě jedna. A ještě jedna. A do čtvrtice. Už vás už nic netahejte.
1: A prosím vás, ne do čtvrtice, ale do, jak se to říká, osmice?
0: Cože, počkej.
1: No, protože oni, tyhle ty chudáci a zároveň boháči, ono je to hezký, že jo, mají doma už jedny čtyřčata.
0: Ne.
1: Ano.
0: Takže jich... Do osmice, to tam neexistuje, tak ten termín ne.
1: Taky jsem to neslyšela.
0: No tak jako takhle, ty jsi říkala, že jsou z Austrálie, je to teda postavený na hlavu, na tom se shodneme, jo. Ale přijde mi, že rodiče makají na klapzubový 11, takže ještě trojčata teda čekají tu mamku, jo? Je to tak.
2: Takhle jim chybí útok.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Se Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
6: Jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy letos dál rostou, ale pomalejším tempem. Soukromé firmy přidaly zaměstnancům v průměru přes 4%, což je víc, než kolik činí současná inflace. Lidé si tak za své výplaty mohou koupit o něco více než před rokem. Podle odborníků už firmy nepřidávají plošně jako během vysoké inflace, stále ale musí nabízet konkurenceschopné mzdy. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce. V Argentině padl uprostřed zimy neobvyklý teplotní rekord. Ve městě Salta teplota v noci neklesla pod 26 stupňů, což je nejteplejší noc od začátku měření. Na jižní polokouli přitom právě vrcholí zima a běžně tam v noci bývá kolem nuly. Nový rekord překonal dosavadní maximum o skoro 4 stupně. Elektromobily jsou v Německu poprvé nejprodávanější. V červnu se staly vůbec nejžádanějším typem nových osobních aut na tamním trhu. Do provozu tak přibylo skoro 300 000 nových vozů a čistě elektromobily poprvé předstihly všechny ostatní pohony. Naftové vozy i plug-in hybridy tvořily schodně zhruba 11% nových registrací. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Opavě se chystají dopravní změny. Cílem opatření je podle radnice rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a také zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Nová parkovací místa vzniknou například v ulicích Matiční, Beethovenova, Sady Svobody nebo na Masarykově třídě. A jdeme taky na počasí. Na středu nám předpověď pro celý Moravskoslezský kraj slibuje zpočátku většinou polojasno, postupně oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 18 a 22 stupni.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
0: Čau, čau, čau.
1: Hezkou středu vám všem. Snídaně
0: šampionů. Rozjíždíme poslední třetinu dnešní snídaně a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
1: Je středa, jsme v půlce týdne, tak jsme si řekli, že je čas na nějakou dobrou zprávu a tahle je teda sakra dobrá. Prej jeden lenivej den v týdnu může prospět vašemu zdraví. Takže si to musíte naordinovat.
0: No, tak to není problém. Když si dáš třeba pět, tak to je pětkrát víc jako lepší teda. Je to tak.
1: Zdraví jako
0: sedí
1: jibičky.
0: Sedí to. Tak to je tip pro vás. Činasky 1970, to je další muzika, kterou se rozhodně užijete. Tak hezké ráno z Hit Rádia.
16: Hit Rádio Orion.

0: 8 hodin 10 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Představte si, že jdete do nemocnice s kotníkem a probudíte se s pusou plnou gázy a bez moudráku. Tohle je příběh z Francie. 17-letá holka šla na běžný zákrok s kotníkem, ale protože tak trochu v nemocnici to popletli, zaměnili pacienty, tak ji pod narkózou vytrhli všechny 4 zdraví zuby moudrosti.
1: To je strašný. Takže ty jdeš do nemocnice s nějakou nepříjemností a odejdeš ještě jako jinou.
0: No tady vlastně u toho platí, jak se říká, nebo používáme to asi všichni, dvakrát měř a jednou řeš. Teda si myslím. Ale zase vlastně jako docela ještě v pohodě, jo. Představte si, že by si ji spletli s někým, kdo si třeba šel změnit pohlaví, což je v dnešní době velký riziko, jo. Tak moudrák je ještě dobrý. Jako představ si, že se probudíš, Jasmin, asi chlap. Co bys dělala?
1: To opravdu netuším, jsem ráda, že to řešit nemusím. A že se mi ani nic takového v životě jako nestalo, vám jo? Nějaký takovýhle bizár?
0: Mně osobně ne, Davide, tobě?
2: Mě taky ne, ale moje sestřenka šla do nemocnice s problémy s pravým kolenem. Aha. Něco s vazama měla a normálně jí otevřeli to levý.
0: No to je problém tady s těma párovejma věcma, párovejma orgánama, že jo? Že z tvýho pohledu to je na levý straně, nebo a z doktoru na pravý a teďka co, no? No nicméně ta nemocnice přiznala pochybení a případy teďka, případ řeší úřady a uvidíme, jak to dopadne, no. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Mě zajímá, co naši posluchači, jestli teda jim se nějaký takovýhle bizár, nebo ani nemusí to být bizár, že jo, ale něco takového stalo, kdy teda pochybili lékaři a přišli jste s něčím, ale oni vám provedli něco jiného.
0: Jestli vám prostě něco spletli a pomotali, jo. Případně pokud jste lékař, klidně se nám přiznejte. Taky. Hlasovku můžete posílat přes WhatsApp na 777 937 777. Nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Od nás teď k vám další hity Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline a taky tohle Alan Walker a Tommy Narket Dark Side. 8 hodin 13 minut, hezké ráno.

0: Neil Diamond, Two Friends, tohle je středeční Hit Radio, hezké ráno. Měli jsme tady příběh, 17-letá dívka ve Francii šla na obyčejný zákrok s kotníkem, ale kvůli záměně pacientů jí lékaři pod narkózou vytrhli všechny čtyři moudráky. Tak jsme se dostali do debaty, diskuze, jestli se někdy vám něco podobného stalo v českém zdravotnictví.
1: Martina píše, ahojda, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný.
0: Hej,
1: tak
0: geniální.
1: To tam mi někdo říct, tak já vůbec, já prostě koukám jak péno stažky, chleba stažky teda, co se to říká? To je jedno.
0: Nevím, co ti kouká stežky, ale péro to asi nebude, asi chleba to bude.
2: Ona to říká, no tak já zas půjdu, jo, nebo jak to dohráli.
0: A jak to dopadlo? Takhle asi žije, když píše, ne?
1: Asi žije.
0: Taky píše Ivča. Můj manžel, můj muž šel na vytažení nejdelšího šroubu z kotníku a lékař vytáhl jiný. A tomu jen umrtvil kotník, takže vše vnímal. Takže mu ten šroub tam dá zpět a vytáhne si na tuž ten správný. Naštěstí přišel primář, který ho i operoval a ten už to dal dokupy. Jo, a zrovna neměli vrtačku, takže šroubovákem. A to, že i tak vše člověk trochu cítí a zejména tu kost, to bylo z vyprávění na mě dost. To píše Ivča, jo.
1: Ona tam rýmovala na konci.
0: Jo, mě baví, že teda šel na vytažení šroubu z kotníku a že vytáhl jiný, takže asi měl v sobě víc šroubu, tak...
1: Zřejmě.
0: Asi pracuje v železářství.
1: Jaruš, dobrý den. Mně osobně ne, ale sestře vyvrtal školní zubař zdravý zub. On ten školní zubař byl fakt strašný. Nebyla chudák jediná. No tak to má.
0: Počkej, školní zubaři vlastně.
1: Počkej, to my jsme neměli?
0: No my jsme měli. A to byli sadisti. To byli sadisti. Školní zubař, my jsme měli školní zubaře, ale k němu nikdo nechtěl.
1: No tak to
0: ty
1: chápu, když
0: bláho.
1: To čtu tady.
0: No jasně tohleto. No. A já vím, že on vrtal tak jako zdravý zuby, no. On prostě si to chtěl. Podle mě to, on byl na praxi v té škole.
1: Karolíne píše. Já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v uvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
0: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
0: Tak asi si všimneš, že v tobě zůstalo dítě. Ne. Takže nástroj, pane bože. Takže to nakonec dopočítal, představ si, to je stejný, já nevím, když to třeba přebereme na automechanik, jo. Já teda mám takovou zkušenost, že když jsem vždycky něco se snažil opravit, nemyslím auto, ale cokoliv, tak mi vždycky třeba jeden šroubek zbyl, jo. A vím si, že se to takhle stane, že ti teda zjistí, že ti chybí třeba, nevím, skalpel. Říkáš, sakra, kde je?
1: No,
0: on se někde objeví, no.
2: Vláďo, neviděl jsi můj mobil?
0: Prozvoň mě. Taky píše Simona, dobré ráno, nám se teda nestalo, že by operovali něco jiného, ale jednou mě vyděsili, když jsem byla se synem na rentgenu a otočili snímek, řekli nám, že syn má zrcadlově otočené orgány. Naštěstí po ultrazvuku jsme zjistili, že ještě v pořádku a že nám jenom otočili snímek. Zpočátku nás to ale vyděsilo.
1: Pane bože, to jsou historky, no děkujeme za ně.
0: Já teda věřím, že i vy, kdo pracujete ve zdravotnictví, že vás to pobavilo, že jste se v tom možná trošku poznali. To je skvělý, ještě, že my tady nikoho neoporujeme, že se nemůžeme splíst. My tady můžeme použít jenom hity a ty jsou skvělý. Co vás zabaví, Avril Lavigne Complicated, taky Kamrad Be Mine, to všechno na Hit Radio. Za chvíli a taky doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezasekl ses?
10: Ne.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
4: Vychutnejte si letní dovolenou v Beskydech ve spa hotelu Lanterna v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Okouzlující příroda, dvě wellness centra v ceně, moderní lokální gastronomie, stovky kilometrů značených cyklistických a turistických tras, program na každý den. Relaxujte a nechte se hýčkat. Rezervujte si pobyt na www.lanterna.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
8: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Hit Radio Orion.

0: Je přesně půl deváté. Dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: FIFA potvrdila pořadatele dvou dalších fotbalových šampionátů. Mistrovství světa v roce 2030 uspořádají společně Maroko, Portugalsko a Španělsko. Turnaj se navíc symbolicky rozehraje i v Uruguayi, Argentině a Paraguayi. O 4 roky později potom bude světový šampionát hostit Saúdská Arábie. Do Česka míří nové světové obchodní řetězce. Čeští zákazníci se mohou těšit na nové drogérie, restaurace i obchody s levným zbožím. Podle odborníků je český trh pro zahraniční značky stále velmi atraktivní, problémem ale zůstává nedostatek volných prostor v obchodních centrech. Gangnam Style překonal na YouTube hranici 6 miliard zhlédnutí. Hit jihokorejského zpěváka Psáje je prvním K-popovým videoklipem, kterému se to podařilo. I 14 let po vydání navíc stále patří mezi 10 nejsledovanějších videí na celé platformě.
0: Takhle, kdybyste náhodou Gangnam Style neznali, což nepředpokládáme, tak zní to takhle.
3: Opan Gangnam Style!
0: No to je ten tanec, že jo?
4: Jaký jste na to měli názor, když to vyšlo?
5: Furt stejnej.
0: Asi stejnej. Ale tak nikomu se to třeba líbí, že jo? Je to takový trhlý, jako šest, takhle, asi když to máš 6 miliard přehrání, tak to asi něco znamená, no. A teďka si říkám, no, samozřejmě mezi našimi posluchači jsou ti, kterým se líbí Gangnam Style, že by se to rádi pustili, když to hraje, ale já tady měl Shaggyho Bombastic, no, tak co z toho dáme? Co z toho dáme? Tohle anebo?
5: No to je dost podobný.
0: Já bych to nechal na našich posluchačích, že bychom mohli udělat takovou výběr. Můžete udělat výběr vy. Zavolejte nám 800 937 937 a vyberte prosím vás jeden song. Kdo bude první, tak má to právo vybrat písničku, která bude hrát.
5: Takový jukebox.
0: Ano, budeme jukebox. Čekáme, až to tady bude zvonit, jestli někdo zavolá teda.
4: Tak já když tak půjdu za dveře a zavolám.
0: Hele, už někdo volá. Dobré ráno, snídaní šampionu. Kdo na druhé straně?
6: Tady Tomáš, ahoj.
4: Ahoj,
0: Tomáši, tak Shaggy anebo Gangnam Style?
6: No jasně, že Shaggy.
0: A máš k němu nějaký osobní vztah, nebo takhle, jinak, proč se ti nelíbí Gangnam Style, když se to 6 miliardám lidem líbí?
6: Protože nejsem blázen jako těch 6 miliardů.
0: No, ale tebe jsme tady potřebovali. Ještě nám řekni, kam míříš, co tě dneska čeká, než se rozloučíme a pustíme teda Shaggyho.
6: Tak jedu z Chomutova na Kladno, jdu pracovat. A čeká mi pracovní den stejně jako vás,
0: no, nám
6: ale
0: to...
6: se skvělým rádiem, takže jako my...
0: Ale nám to končí za půl hodiny, ale hele, děkujeme za hovor, zvládni to na cestách opatrně, zvládni to v práci a teda Shaggy Bombastic letí k tobě a ty jsi taky bombastic, že jsi nám to pomohl vybrat. Tak hezký ráno, ahoj.

0: 8.40, Hit Radio, Rose, Bruno Mars, dobré ráno. Je tady jedna věc, která je často jedním velkým strašákem, a to jsou šediny. Mě by zajímalo, kolik z vás už našlo první šedivé vlasy. Ty nějaký máš, Jasmin, nebo se tě to ještě netýká v tvých 26 letech?
1: 27, ale děkuju.
0: 27 letech.
1: Zatím netýká. Mhm. Tebe jo? Tebe
0: no
1: jo?
0: Tak mě se to, no, možná bych to teďka mohl brát o tebe jako pochvalu, jako lichotku teda, ale nebo jako urážku, protože ty sama moc dobře víš, že mám pár šedivých vlasů. Já jsem se totiž včera dozvěděl, že jich mám víc, než jsem si myslel, protože já si normálně jakoby na té temeno hlavy, nebo prostě nahoru na hlavu nevidím, a bylo mi včera řečeno, že tam mám docela dost šedivých vlasů, jo. Ale pozor, není možná důvod panikařit. Šediny jsou totiž prý nový blond, jo. Je to symbol sebevědomí, autenticity a taky toho, že nemáte potřebu hrát si na o 10 let mladší.
1: A to se mi přesně líbí. Já se třeba šedin vůbec nedivím a přála bych si jednou stárnout.
0: Nedivíš nebo nebojíš?
1: Nebojím, pardon. Přála bych si jednou stárnout s grácí, i když říkám, 27 se to asi zatím říká jako snadno, ale mně se to opravdu líbí a třeba moje kadeřnice už pomalu 10 let tady razí v Česku takzvanou šedivou revoluci, kdy opravdu jako, když se objeví ty první šediny, tak říká těm klientkám, ať je přiznají naopak, nemají s tím do budoucna problémy furt to jako malovat. Asi. A to dávat si tam pak ve stáří ty růžový a fialový barvy, furt se o to starat, prostě to přiznáš a můžeš to mít i obarvený, ale tak si to fakt s těma přiznanýma šedinama, a mně se to strašně líbí teda.
0: Tady přišla SMS, akorát Kuba, 36 let, čupřina nad čelem protkaná stříbrem, lehce.
1: Lehce.
0: Lehce. No, mě by strašně zajímalo, jak třeba já budu vypadat, až budu šedivý. A zajímalo by mě, jestli budu v té kategorie chlapů, který to budou barvit, takže si myslím, že asi jo. A nebo jestli to jako nechám na volno.
1: V dnešní době AI to není tak těžký zjistit, to ti můžeme udělat fotečku, jak budeš vypadat, že jo? Šedivej.
0: Počkej, ale tak to asi v reálu, když půjdu po ulici, tak to lidi jako uvidí, ne? Že jsem šedivej, nebo.
1: Že tebe by to zajímalo,
0: jo,
1: si říkal.
0: Jo, to je vlastně, jo, už to chápu, no. Už to chápu. No tak jestli máte nějaký šediny, netrapte se tím. Takhle, kadeřníci tomu říkají stříbrný melír a peněženka tomu říká předčasný důchod. A my tomuhle říkáme hity September, Cry for you. Za malou chvíli taky Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Kolesa za 29,90. Albert.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S námi to zvládnete.
7: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte

0: www.codis.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Mami, já chci hrát na klavír.
3: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: 8.53. Tohle je středeční rádio. Dobré ránko.
1: Pokud máte nějaký super zážitek z kempování, který my tady řešíme už celý týden, tak nám ho prosím vás napište na náš web, protože můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Na produkty máte navíc doživotní záruku a musím říct, že to mají maximálně promyšlený ty detaily a opravdu jako peckový materiály.
0: No a my tady každé ráno čteme jeden z příběhů a pro inspiraci třeba a tenhle příběh nám poslala Martina. Na kempech Krištof Kemp jsme si postavili stan až vzadu u plotu, okolo kterého tekl potůček. Mysleli jsme si, že tam budeme mít klid a nikdo okolo nás nebude courat. Měli jsme sebou malou dceru, takže jsme o nějaký uchání do rána úplně nestáli. To by asi dobře fungovalo, ale stalo se, že kemp nestačil a proto ho zvětšili právě na další louku za naším potůčkem, přes který udělali lávku právě u našeho stanu. Tudíž noc probíhala tak, že kdokoliv šel okolo a že tam byl zčista jasný provoz velký, tak zařval. Bacha, potůček! Pozor, lávka, bacha, tady je lávka. Sem tam se někdo vykoupal, takže další, halo. Už jsme se tomu jenom smáli a vlastně na to dodnes se smíchem vzpomínáme a pokud vidíme lávku, tak je to naprosto jasný. Je to zhruba 14 let.
1: Takže takovýhle příběh zažila Martina. Jestli byste zažili něco podobného, nějaký další takovýhle skvosty, tak nám určitě dejte vědět.
0: Na web hitradio.cz a my v pátek vylosujeme ve snídaní šampionu jednoho z vás, kdo, jak bylo řečeno, vyhraje poukaz v hodnotě 7000 korun na značku Peak Design od 4camping.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší

0: Bylo to s váma krásný, děkujeme za všechny dnešní zprávy, reakce. My jsme se díky vám strašně moc nasmáli, tak doufáme, že i vy.
1: Kdybyste se chtěli pobavit zpětně, tak budete moc, a to díky podcastu Snídaní šampionů. Ten během dne najdete na webu hitradio.cz nebo na Spotify, tam hledejte podcast Snídaní šampionů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Teď už vás dáváme do rukou našim dalším skvělým kolegům, muzika nachystaná a my se těšíme zítra.
0: V 6, ahoj.
1: Ahoj. Radio.

stojí nepojízdná dodávka. Je to ve Studence v ulicích Doroňova a družstevní budou a probíhají stavební práce. Počítejte s omezením a na trase z Moravského Berouna na Šternberg před Lipinou stojí nepojízdný osobák. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 72.

0: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Pokud jste zdraví, máte čas a můžete darovat krev, transfuzní stanice vaši pomoc teď ocení. Během léta totiž tradičně ubývá dárců. Mnoho lidí je na dovolených nebo se vrací ze zahraničí, kde pobývali v rizikových oblastech. Po návratu pak musí s darováním určitou dobu počkat. Nemocnice přitom krev potřebují každý den. Konkrétní obrysy pomalu začíná mít projekt nové multifunkční haly pro míčové sporty, která by měla stát v Ostravě. Náklady na stavbu se odhadují na zhruba 1,25 miliardy. Financovat ji tak bude nejen kraj, ale i stát. Kdo se o stavbu postará, by mělo být jasné do konce roku. O elektromobily v Česku je zájem. Potvrzuje to mimo jiné i prodej ojetých elektrovozidel, kterých se u nás v Česku jen za první pololetí prodalo 12 tisíc. Meziročně o skoro 100% více. Ceny přitom zůstaly stabilní. Průměrný prodaný elektromobil letos vyšel na necelých 690 tisíc korun. Na tenisovém turnaji Prague Open na Štvanici odstartují boje o čtvrtfinále. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup bojovat 3 Češky, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Hrát bude i Tereza Valentová a Dominika Šalková. Úvodní dvouhra začíná v 11 dopoledne.
6: A po zprávách ještě počasí. Dneska čekáme na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, teď po ránku a dopoledne může být ještě přechodně místy oblačnost menšiná. Večer můžou přijít i nějaké přehánky. No a dnešní maxima, žádná hrůza, 19 až 23, v Jeseníkách a Beskydech čekáme příjemných 13 až 17 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Orion.
6: A vy už jste s Kubou Ohnutkem ani nevíte, jak jsem se na vás těšil, takže přeju krásné středeční dopoledne na všechny Magdy. Máme 2 minuty po 9. No a na Karvinsku tak nějak skončila dlouhá etapa hornictví. Půjdeme se tam společně podívat už za chvilku. Do té doby třeba Coldplay, Offenbach nebo Hugh Grant a Hayley Bennett v jednom

Psal se rok 2007, kdy jsme poprvé slyšeli tento hit z filmu Hudbu složil, slova napsal s Hughem Grantem. My jsme Hit Radio Orion a tady u nás na Karvinsku se píše další kapitola hornické historie. Na dole ČSM totiž začalo zasypávání jam, dír, děr, žuzen, jak kdo chce. A definitivně tak vlastně pokračuje loučení s posledním černouhelným dolem v Česku. Po samotném ukončení těžby teďka nastává taková ta etapa, kdy se šachta postupně uzavře a důl projde technickou likvidací. Já bych klidně takhle v 9.13 mohl říct, že je to vlastně nejlepší nebo možná největší úklid po směně v historii republiky. Jen teda místo zametání se zasypává několik stovek metrů hluboká díra. A vlastně, i když je to konec jedné velké éry, na Karvinsku zůstává stále něco, co se zasypat nedá, a to třeba hornická hrdost a miliarda vzpomínek. Takže si to, přátelé, zhrňme, je to definitivní tečka za jednou velkou hornickou érou, jen teda společně doufejme, že až bude jednou někdo kopat na Karvinsku nějaký ten bazén, tak nenajde místo body, směnový rozpis roku

hit, který se stal ústřední melodií. Československo má talent, tenhleté show, kterou vysílá Prima. Pitbull a Kesha Timber. Tak tuhletu dvojku sice letos na Štěrkovně čekat nemůžete, ale jiné kapely a projekty vás prostě a zaručeně dostanou.

0: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
1: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
8: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
16: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Takhle může chutnat půlka pracovního týdne, když jste na vlně toho správného ráde a tady je Hit Radio Orion a já se ptám, makáte, až se z vás kouří nebo se užíváte volna volníčka, no tak dneska tu máme ofiko den houpací sítě. Ano, ne houpacího koně, ale houpací sítě, to znamená svátek pro všechny, kteří si libujou v absolutním nic nedělání. No tak u nás na Moravě a ve Slezsku si na to jdeme samozřejmě po svém, klasika, zapomeňte na nějaký Karibik, nejlepší houpací síť je ta, kterou natáhnete na zahradě mezi dvě jabloně, do ruky chytnete vychlazeného radka, možná i dva nebo tři, nebo domácí slivku, nebo všechno dohromady a houpete se tak dlouho, dokud vás té sítě neštěstí v podobě gravitace nevyklopí přímo do trávy.

0: přeju dobrou půlku pracovního týdne, tak týden se nám láme do druhé půlky, no a tím pádem jsme čím dál tím blíž víkendu, co si budem. A ten bude, co do kultury, hodně, ale hodně bohatý, třeba v Olomouci, kde proběhne Jelen Fest, na který jsme vám rozdávali lístky. Já jsem včera se připravoval na kulturu, na víkend, a zjistil jsem, že nejenom jeleni vás budou bavit v hanácké metropoli, ale jako speciální host přijede Lipo a nepřijede sám. Tak co, ještě nevíte, co budete dělat v sobotu? No? A s dalším typem je tu kolega Vladan.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Co se stane, když zavřete Krhuta s Kozubem do staré textilky? Vznikne večer plný muziky, humoru a pořádné muzikantské a komediální energie. Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří 30. července do unikátního prostoru Nové osmičky ve Frýdku Místku. Čekají vás autorské písničky, spousta legrace a speciální atmosféra industriálního prostředí. Přijďte si užít koncert, který bude špica 30. července od 8 večer ve Frýdku Místku v Nové osmičce.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
3: To už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Nežději, už tam budem.
5: Přestaň, štěrně vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Hit Radio Orion.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Jedna svatební od Eda Sheerana, jeho Perfect, k vašemu doufám perfektnímu dopoledni, které vám doufám Hit Radio Orion zaručuje. Stejně jako nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, kde začínáme třeba na Vsetínsku mezi Malou Bystřicí a Rožnovem. Za odbočkou na Žáry probíhá vyprošťování autobusu po nehodě. Připravte se na výrazné komplikace. A v Havířově v Těšínské ulici ve směru na Tědlicko se srazily dva nákladňáky. Provoz tu v místě zpomaluje a problémy to můžou být až do 10:50. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
8: Užijte si kouzelnou letní dovolenou na horách ve wellness hotelu Horal v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Rezervujte na www.valachy.cz.
9: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Je 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. České nebe by mělo brzy patřit mezi jedno z nejbezpečnějších. Přispěje k tomu novela zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. O čem změny pojednávají, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
11: Což je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Napajedla podpoří místní obchodníky. Město nově zavádí virtuální měnu, takzvané korenty. Cílem radnice je zabránit uzavírání malých prodejen. Vyčlenila proto částku 1 milion korun, kterou rozdělí mezi prvních 1000 lidí, kteří se registrují. K projektu se postupně připojují podniky ve městě, obchody, kavárny nebo kadeřnictví. Do českých kin jde vítězný snímek Karlovarského filmového festivalu. Sociální drama Padlé ovoce je o blízkém a přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě. Promítat se bude od čtvrtka. S barmskými a francouzskými filmaři na něm spolupracovali také čeští tvůrci. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením kouče Nedvěda se čeští mladíci chystají na první vrchol sezóny, kterým pro ně bude prestižní Hlinka Grecky Cup.

0: přechodně oblačnost zmenšenou. Večer prý bude podle Rosniček a jejich aktuálních zpráv zataženo a výjimečně se vyskytnou i nějaké ty přehánky. Pokud budete někde pod pergolou nebo na zahrádce, tak tam to asi pod střechou jako nějak vadit nebude. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech čekáme 13 až 17.
1: Hit Radio Orion.
0: Nádherné dopoledne od Kubyho Hnutka a taky dalších hitů. Ty vám zpříjemný poslech. Věřte mi to, fakt.

tu Marquez, budou tu Češi, co si říkají hodiny, chybět nebude ani Tim Bergling alias Avicii v hitu Levels, no a meteorologové už zas věští, jaký bude srpen, až ho budete trávit s rodinkou u Dovči, nebo na Dovči, třeba u vody, tak je to správně, třeba na Olešné nebo Vrbeckém jezeru. Tak podle nejnovějších modelů nás na Moravě a ve Slezsku čeká teplejší měsíc než jindy a deště by mohlo být spíš míň než moc.

předpověď je jako slib. Hej, vydrž, už jsou na cestě. No, může to být za 5 minut, nebo taky za 1,5 hodiny. Tak uvidíme, jestli tentokrát rosničky trefí víc než fotbaloví experti výsledky ligy. Mimochodem, jak bude o víkendu, zatím nevím. Ale 100% to bude o fotbalu a MOL Cupu. A ten se co? Ten se bude hrát třeba i u vás za jakéhokoliv počasí.

0: zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Nechám otevření dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

0: prosím tě. Vodopád v Lesoparku Marlenka ve Frýdku Místku hlásí open, otevřeno. Lesopark obsahuje celou řadu zajímavých prvků, včetně jezírka, origoše, dětského hřiště nebo řady dřevěných soch. S tím, že v letošním roce proběhla další náročná úprava a v lesoparku byl vybudován monumentální vodopád. Wow. Jako Niagara to tam vypadá. No a k jeho vybudování bylo třeba nejenom upravit terén, ale také umístit desítky tun přírodních kamenů a zajistit průtok vody na bázi uzavřeného okruhu. Přátelé, kamarádi, rozhodně se sem vyplatí třeba během prázdnin vyrazit podívat. A za chvilku poslouchat Evanescence, bude tu taky Miles Smith, kterého jistě berete, a chybět nebude ani Jennifer Page, Hit Crush. Takže jedna hudební lahůdka.
1: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci anebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
12: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

však taky mě těší, a to velmi, že posloucháte Hit Radio Orion. Miles Smith, Nice to meet you, za chvilku slíbená Jennifer Page a teďka jedna prosba, nejezděte na tu dovolenou. Pak je to naprosto zbytečné, podle čerstvé zprávy se na ní opravdu odpočine jeden člověk ze tří. No a taky se ukazuje, že žijeme v tak divoké době, že dva týdny jsou na relax málo. Prý jestli se chceme dát dohromady, dokupy, máme

vypadnout na 3 týdny. Jako krásná teorie. Jen si ale představte, že před kolegy v práci naznačíte, že odjíždíte na 3 neděle. No, tak to by vás na ty 3 týdny odvezli rovnou na jibku, třeba do olomoucké fakultky. Takže obraz v hlavě, jo? Žádný hvar, žádná Makarská, žádné Řecko, ale pěkně na Moravě a ve Slezsku, v kanceláři, na dílně a ode mě pro vás jeden velký letní šplouh, aspoň nějakou osvěžení, no?

0: ještě nezaregistrovali, tak po dlouhatáncích 11 letech mají v ostravské zoo pořádný důvod k radosti. Narodilo se tam mládě žirafy Rothschildovi. No. Je to sameček a podle chovatelů se mu daří výborně. Zatím se teda drží hlavně u mamky, ale už pomaličku objevuje i venkovní výběh. A schválně, víte, co je na tom jako nejlepší? No, když se narodí žirafa, má skoro 2 metry. Já jsem někde slyšel, že žirafy rodí ve stoje, ale o tom až někdy jindy. A tak zpátky k tématu. Takže to vlastně máme jediné memčo, které už od prvního dne vidí, co má soused nad váma v paneláku třeba na dubině k obědu. Teda pokud bydlíte v přízemí samozřejmě. No, tak my přejeme, ať ten malý dlouhán roste jako z vody. A pokud se do ostravské zoo chystáte, mějte oči nahoře. A v tomto případě doslova. Já jsem teda žirafu Rothschildovu před pár lety křtil ve zlínské zoo. A pak jsem jako bonus od tamní mluvčí Romany dostal komentovanou prohlídku. Říkám, Romy, tyjo, to je ale srandovní malý velbloud, takový kinder velbloud. A nebyl to velbloud, byla to lama a evidentně neměla svůj den. Obličej jsem měl zalepený ještě dalších x hodin, jenom tak jako pro doplnění. Byla to síla. V tomto případě síla starých vín za chviličku.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Mami, já chci hrát na klavír.
7: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
16: Koupelny pro každého.
17: Hit Radio.
18: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. V Olomouci na třídě Svornosti, na křižovatce s ulicí U Kovárny, pozor na nehodu 3 aut, počítejte s omezením. A ještě dálnice D48 mezi 0. a 9. Keláskem ve směru od Bělotín na Frýdek Místek probíhá u krajnice údržba zeleně a probíhat ještě nějakou tu hodinku bude. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík.
2: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: 11 hodin, dobré dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Péče o seniory bude v příštích letech potřebovat výrazně více peněz. Kvůli stárnutí populace bude v horizontu 10 let potřeba investovat asi 70 miliard do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Vyplývá to z nové studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jak říká její prezident Jiří Horecký.
7: To bylo jedno z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla, ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců, zejména pečovatelů, pečovatelek, nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až po 2/3 v těch příštích 10 letech.
6: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Blček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Zhruba za půl hodiny pak nad Prahou cvičně přeletí stíhačky Gripen. Vlnu podpory a solidarity pocítila nadace Tomáše Bati. Při rozsáhlém požáru budovy v centru města schořel její sklad s literaturou. Lidé ale stále posílají peníze na transparentní účet a tak přispívají na vytištění knižních titulů z edice Baťa. Aktuálně je na účtu asi 800 tisíc korun. Objednávají se také benefiční trička nebo audioknihy. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinárky neuspěl. Žádal o prominutí poslední části 7-zápasového trestu, který obdržel za vyhrožování rozhodčímu. Soutěžní debit v dresu Liberce tak s konečnou platností Bořil zažije nejdříve ve druhém kole.
0: Ve čtvrtek venku čekáme asi nejchladnější den tohoto týdne. Bude i větrno a poměrně deštivo. S tím, že na Moravě a ve Slezsku naměříme v maximech 21 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech to bude jen 11 až 15 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Orion.
0: Moravo a Slezsko, díky, že ladíte vaše Hit Radio Orion i v 11 hodin a 2 minuty, kdy jste skupili.

0: že Slivovice poteče o něco míň, za všechno může míň švestek a také jarní mrazy, které ovocné stromy pořádně potrápily. Takže jestli máte doma souseda, co každý rok tvrdí, že má ještě pár litrů z loňska, možná je to ten správný čas začít se s ním kamarádit. Letos totiž bude Slivovice a skoro cenější než zlato. A také teda nezbývá než doufat, že aspoň meruňky nebo hrušky zachrání našu valašskou čest. A mé pánové, držme stromům palce. Kdyby nic, tak si letos připijeme vždycky jen symbolicky a hlavně po těch nejmenších štamprličkách. Atmo Anděle, teď na Hydrádiu.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: taková, řekněme, unavená mi přišla v tomto středečním dopoledni Jean Osborne. Vám taky, že? A že vám taky kručí v břiše? No tak jestli už míříte na dnešní oběd, přeju, ať máte na výběr přesně to, co milujete. Já dneska dostal obrovitánskou chuť na přehled týdne. Takže nasekanou. Domácí žádnou práškovou bramborovou kašu a okurku sterilku. Ale stejně to dopadne na ohřátý párek s chlebem a zbytkem toho kečupu, co se válí jak opilý spací pytel na spodku mé ledničky. Tak dobré chutnání a skvělý poslech dalších hitů. S jedním Lady Gaga také Bruno Mars a chybět nebude ani italský hřebec. Dáme Jano Dávid. Dáme si Born with Broken Hearts. A taky přání hezkého dne.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
5: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

nás doslova rozpálil Damiano David with a Born with a Broken Heart, with a zahraném tady u nás na Hit Radio Orion na celou Moravu a do Slezska. 3:30, přesný čas, no a za pár hodin, někde mezi 18:00 a 21:00, to opět bude o Hit Radio Classic, opět to bude o 80kách, 90kách a hitech milénia. Retro prostě milujete a já vám teďka můžu zahrát jeden hit z roku 2000, ano. Tento rok Gigi Agostino přichází s hitem Un giorno credi právě teď na Hit Radio Orion.

0: pohodička. To je pohodinda.
1: Adele, její Hello. Adele to má za sebou. Před námi další dáma na holení Pink.

záležet na výběru. Bude třeba All Carolina. Takže čekejte Shaggyho, stejně jako nestárnoucí hit od Kylie Minogue.

0: všechno po 12. Já jsem Kuba Ohnutek, děkuji za dnešní dopoledne, budu se těšit opět zítra, no ale ještě nezvednu kotvy, tak třeba slíbená zpěvačka Pink.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Hit Radio Orion.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Novojičínsku v Příboru v ulici Boženy Němcové u kruhového objezdu stojí porouchaný autobus, projíždějte tudy opatrně. No a na dálnici D1 na 337. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BAR10.CZ.
3: Tatart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letní sezona cestování a výletů je v plném proudu. Na solo dovolenou vyrážejí nejčastěji lidé ve věku kolem 30 a pak nad 55 let. A mezi staršími převažují ženy, kam nejčastěji individuální cestovatelé vyrážejí, popisuje výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří Kateřina Chaloupková.
3: Nově se bude týkat například...
4: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
2: Individuální cestovatelé si ale častěji připlácí za ubytování, když chtějí bydlet na dvoulůžkovém pokoji sami. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o bezmála 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci a většinou z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku. Maxima by měla dosahovat na 43 stupňů. V několika regionech platí stav pohotovosti kvůli riziku požáru. No a v rizikových oblastech je zakázána také práce venku mezi 12 a 16 hodinou. A to je rozvážka jídla nebo práce v loděnicích a na staveništi. Teď se ještě podíváme k nám.
5: S myšlenkami na klidný střed tabulky vstupují do nové ligové sezóny fotbalisté Ostravy. Baník se především chce vyvarovat scénáři z uplynulé sezóny, ve které se zachraňoval až v baráži proti Táborsku. Na tiskové konferenci před novou sezónou to řekl sportovní ředitel Luděk Mikloško. Za vytyčenými metami Ostravany povede nový trenér Roman Skouravý.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách má být okolo 15.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě srdcovky, i jo, ty nejlepší songy za posledních 30 let. Dneska to opět bude nabité Shaggy, Kylie Minogue, Ozzy Osbourne, Mojo, no a na start popovej hit z roku 1998. Zajímavost, ten song se původně jmenoval jinak, měl se jmenovat Killer on the Rampage, pak si to ale Ace of Base rozmysleli.
0: Hit Radio Orion.
1: Jdeme na to. Ace of Base, Always Have, Always Will a první dnešní srdcovka.

0: skvělý, co? Ace of Base, Always Have, Always Will, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a budeme pokračovat i v tom dobrém vibu a i v těch skvělých srdcovkách. Druhá věc, která nás čeká, je z roku 2001. Stojí za ní duo Mojo, Francie, jo. Oni to umí, protože jejich nejslavnější song je Lady Hear Me Tonight. To znáte určitě úplně všichni. No a v roce 2001 vydali song Chillin, jo, což už jak název napovídá, je takový vyčilovaný. Zajímavý je, že chvíli po tomhle songu se rozpadli. No naštěstí pro nás to stihli vydat. Protože ten song je skvělej. Mojo a Chillin, druhá dnešní srdcovka.

0: Jedinečný hlas, tohle je Ozzy Osbourne na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song, který pojednává o loučení, smrtelnosti a taky naději, že se s blízkými znovu setkáme na druhé straně. Často to mimochodem bývá interpretováno jako osobní vzkaz Ozzyho manželce Sharon. A teď, když tady Ozzy není, tak je to vlastně ještě o to hlubší. Takže další srdcovkou byl právě Ozzy Osbourne. No a teď nás čeká Kylie Minogue. I should be so lucky. Ono už z toho názvu je jasný, že to je hrozně veselý song, jo? Respektive minimálně ten vibe toho songu je takový, že se prostě potřebujete u toho usmívat, jo? A to je zase dobře, a navíc Kylie Minogue, to už je prostě legenda. Zajímavost, mimochodem, celý song napsali za 40 minut a ona to naspívala za míň než hodinu. Když se vezmete, jaký song potom ten úspěch měl? Neskutečný. Kylie Minogue právě teď.

0: hudební reggae. Shaggy Oh Carolina na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No prosím vás, tohle je naprosto zásadní song, protože jamajský zpěvák Shaggy ji vydal v roce 93 jako jeho vůbec první single z debutového alba Pure Pleasure. No a nejenom, že tahle skladba odstartovala jeho hvězdnou kariéru, ale taky vrátila jamajský reggae sound zpět do světových hitparád. A my jsme rádi, protože reggae má něco do sebe. To už je skoro všechno ze srdcovek. Ale ještě jedna chybí. Přemýšlím, jaká. No ta vaše, to je jasný. Vemte telefony. Pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Jaký je ten důvod, že tenhle konkrétní song vám třeba vždycky vykouzlí úsměv na tváři. Nebo vás přenese někam zpátky v čase. Nebo za někým. Pište na 777 937 777. Těším se moc na do té doby třeba tohle. Linkin Park nebo Poetika, tak buďte s námi.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
5: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte

0: www.bartoshop.cz.
1: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Mami, já chci hrát na klavír.
4: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudebnifond.cz, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Koupelny Jas. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
10: Koupelny pro každého.
9: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Naviděnou v prodejně v Ostravě.
10: Koupelny.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Orion.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácím.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, my si dáme ještě jednu srdcovku, a to tu vaší. Ano, dneska jsem vybrala SMSku od Michala. Ten píše, moje srdcovka je na ostří nože od Evičky, protože když jsem byl malej, tak mi to taťka pouštěl a už tu s námi není. Tak na to rád vzpomínám. Mimochodem je to neuvěřitelný, ale tomu songu už je 10 let. Taky byste to neřekli? Neskutečný. Takže dnešní srdcovka je jasná. Eva Farná pro Michala a pro vás všechny. Na ostří nože, jdem na to.

0: Carly Rae Jepsen v éteru Hit Rádia a už se to blíží.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Už v pátek. První šance vydělat si na víkend. Aha. Léto na Orlen je letos totiž epické. Můžete tam tankovat na efektu se slevou 1 koruna na litr, prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litru, no a hlavně s Orlen aplikací každý pondělí a s tankartou celý prázdniny. Ve Stop Cafe vás osvěží, jo, můžete se tam najíst, což na cestách v autě je ideální. No a s námi můžete každý pátek až do konce léta vyhrát tankartu. A je jenom na vás, nakolik jinak. Můžete jí totiž nabít až na 10 000 korun. Každý pátek 10 otázek, 10 odpovědí a za každou správnou odpověď vám na tankkartu přistane 1000 korun. To je super, ne? Takže tenhle pátek první kolo. Navíc odpovědi jsou vždycky číslovky od 1 do 10. A to číslo se neopakuje, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tý vysněný částce. Tak se těším a držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Co se stane, když zavřete Krhuta s Kozubem do staré textilky? Vznikne večer plný muziky, humoru a pořádné muzikantské a komediální energie. Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří 30. července do unikátního prostoru Nové osmičky ve Frýdku Místku. Čekají vás autorské písničky, spousta legrace a speciální atmosféra industriálního prostředí. Přijďte si užít koncert, který bude Špica 30. července od 8 večer ve Frýdku Místku v Nové osmičce.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Rozpalte grily a schutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
9: Radíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
15: S Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: End of Beginning a DJO v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Is nebo Lenny Kravitz, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Olomouci na třídě Svornosti na křižovatce s ulicí U Kovárny se srazila 3 osobní auta, počítejte s omezením. No a na D1 mezi 290. Ospím až 308. kilometrem směrem na Ostravu bude na Krajnici probíhat oprava svislého značení. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přel Lucie Daňková. České nebe by mělo být jedním z nejbezpečnějších, a to díky novele zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. Změny nám popíše mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
8: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
7: Což je iniciativa Evropské unie, která má zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. V programu cesty má i jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Oblast Jadranu zasáhly včera silné, extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly na 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přinášely kroupy v průměru 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se pak udržel převážně nad mořem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%. Průtoky v tocích jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik povodí Odry zatím ale nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody. Údolní přehrady v oblastech Beskyd a Jeseníků mají v létě klíčovou roli pro dostatek vody v řekách.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách má být okolo 15.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. Já jsem moc ráda, že si středu dáváte s námi a slibuju, že k tomu ty nejlepší hity.

Tohle je Lenny Kravitz, posloucháte Hit Radio a je to tu. Ano, ano, dámy a pánové, stejně jako oba předešlé dny, i dnes pro vás máme roční předplatné na Disney+. Tam už příští pondělí dorazí nový thriller, seriál Posedlost. V originále Furious, ano, honba za šílenou vražetkyní. Mm-hmm. Bude to skvělý, ten seriál bude fakt skvělej. No a vy na to můžete koukat zadarmo. Jo. Stačí se zapojit do debaty. Dneska zůstaneme u toho slova Furious, což je šílený, že jo, rozšílený. A mě by zajímalo, co vás dokáže okamžitě vytočit. Co je takový ten váš spouštěč? Co vás jako zaručeně vytočí do 3 vteřin? Pojďte mi napsat 777 937 777. Pojďte s tím ven, přiznejte se, pusťte to ven. A jeden z vás za tenhle svůj příspěvek získá právě roční předplatné na Disney+. Moc se těším na ty vaše spouštěče. Spouštěče, co vás dokáže okamžitě vytočit? Pište, jak tomu posílám další hity, ty vás snad nevytočí. Tiësto a Jonas Blue právě teď.

0: Činasky a víno na Hit Radio. Ach jo, ptala jsem se vás, co vás spolehlivě rozčílí. Jo, protože tady máme opět jedno roční předplatné na Disney Plus, volně k rozebrání, no a jeden z vás ho získá. Tak co se týče vašich spouštěčů v steku, tak často jsou to partneři teda, hlavně ti, kteří nechávají prkénko nahoře. Pánové, ale no tak, no, takovej jednoduchý pohyb, že jo, já vím, my se ho můžeme dát dolů. No to je jedno. Nakonec jsem vybrala jednu velmi jednoduchou zprávu a myslím, že všichni rodiče, všichni, nebo minimálně většina, řeknou, Markét píše, ahoj, nemusím se dlouze rozepisovat, stačí mi jedno slovo, děti. A smajlík. Ano, děti jsou dar a taky jsou skvělý spouštěče v steku. Tak doufám, Market, že to roční předplatný na Disney tomu trošku pomůže. Jo, že když tě budou děti hodně, tak jim pust Disney a běž se vyvětrat. A nebo pošle děti ven a sama si pust nějaký skvělý seriál. Market získává dnešní předplatné a vy nebojte, další je ve hře zase zítra. Úplně pro všechny, už za chvilku další hity 21 Pilots nebo Rehab a Ina.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
9: Vychutnejte si letní dovolenou v Beskydech ve spa hotelu Lanterna v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Okouzlující příroda, dvě wellness centra v ceně, moderní lokální gastronomie, stovky kilometrů značených cyklistických a turistických tras, program na každý den. Relaxujte a nechte se hýčkat. Rezervujte si pobyt na www.lanterna.cz.
10: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize.
11: A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radia.

21 Pilots a Hitens v éteru Hitrádia. No a pokud vyrážíte k moři a máte strach ze žraloků, což chápu, to je přirozený strach, jo, tak si můžete koupit speciální plavky. Ty stojí 9000 korun, pohoda za plavky, a mají údajně poskytovat 100% ochranu. Žralok si vás z nich prý vůbec nebude všímat. A údajně, a to je velký argument, je ještě nikdo nereklamoval. Ono se to málo ví, ale lidi, kteří jsou sežraný žralokem, tak většinou nejsou schopni už ty věci reklamovat. Tak nevím, no, byla bych opatrná, já mám když tak doma takový plášť proti medvědům, taky výborně funguje, fakt, jako, zatím jsem sice nebyla nikde, kde medvědi jsou, ale taky mě zatím žádný medvěd nesežral, no, to je asi jako na stejný bázi, tak prosím vás, radši se zkuste prostě žralokům vyhejbat, to bude možná vděčnější a těch 9000 můžete utratit třeba za jídlo, co?

0: Coldplay Little Simsa Burna Boy v éteru Hit Radio. No pozor, pozor, máme středu a v pátek budeme vyhlašovat jednoho z vás v rámci 4Campingu. Ano, ano, i teď máme pro vás voucher na 7000 korun, tentokrát na značku Peak Design právě na skvělém outdoorovém shopu 4camping.cz. No a co musíte udělat? Napsat na web hitradio.cz vaší příhodu z kempování. Aha, tenhle příběh nám napsal Michal ze svého výletu na Šumavu. Vyrazili jsme uprostřed srpna poprvé pod stan s celou rodinou a dětmi na Šumavu. Než jsme stihli zatlouct poslední kolík, strhla se klasická srpnová průtrž mračen. Voda nám během chvíle odplavila veškeré plány na klidný večer. Děti měly na krajíčku pláč a já si v tu chvíli zoufale říkal, co jsme to pro boha jako rodiče vymysleli? Už nikdy nikam nejedu. Pak se ale stal zázrak, který doteď nosím v srdci. Sousedé z vedlejšího karavanu viděli naši spoušť a plačící dceru. Místo toho, aby zalezli do sucha, přiběhli nám na pomoc, půjčili nám suché deky, zabalili děti do tepla, pomohli přestěhovat věci a zbytek večera jsme všichni strávili schovaní pod jejich velkou markízou. Když se bouřka přehnala, srpnový vzduch se neuvěřitelně pročistil a voněl mokrým jehličím. Vyndala se kytara, soused vytáhl domácí klobásy, děti dostali teplé kakao a my si za doprovodu šumění nedaleké vidry povídali až do ranních hodin, jako bychom se znali roky. Strach dětí se proměnil v obrovské dobrodružství. Ta noc mě naučila, že kempování není o dokonalém počasí, ale o lidech, soudržnosti a čisté přírodě. Na ten pocit sounáležitosti a ranní probuzení, kdy se nad šumavskými pláněmi zvedala hustá srpnová mlha a my s dětmi pili horký čaj z plecháčku, nikdy nezapomenu. Jo, i tohle je kempování. Kempování může být krásný, může být náročné, ale vždycky je to zážitek. Tak nám váš příběh napište na hitradio.cz, vítěze vyhlásíme v pátek. Za chvilku douší další hity Miley Cyrus, Kato a John nebo Eva Farná.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík.
6: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tohle je Eva Farná, těsně před 14. na Hit Rádiu, za chvilku Daša nebo Martin Garrix, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Novojčínsku ve Studénce v ulicích Doroňova a Družstevní probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. No a na trase Hlučín Opava u Dolního Benešova bude v pravém pruhu probíhat oprava vozovky. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Užijte si kouzelnou letní dovolenou na horách ve wellness hotelu Horal v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Rezervujte na www.valachy.cz.
9: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.

0: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, jako zneužití pravomoci úřední osoby, braní úplatku nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili jako organizovaná zločinecká skupina s jasně danou strukturou a rozdělenými rolemi. Náklady na péči o seniory v příštích letech porostou. Kvůli stárnutí populace bude v horizontu 10 let potřeba investovat zhruba 70 miliard do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Uvádí to nová studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Její prezident Jiří Horecký.
3: To bylo jedna z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla. Ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců, zejména pečovatelů, pečovatelek, nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až o 2/3 v těch příštích 10 letech.
2: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Do Hradozámecké noci se zatím přihlásilo 139 památek, o jednu více než loni. Národní památkový ústav ji pořádá v sobotu 22. srpna. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také více než 40 památek soukromých a dalších. Památky zůstanou otevřené po setmění a chystají zvláštní program. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Karviné pokračuje revitalizace lesoparku Dubina za 12,5 milionu korun. Práce se teď soustředí na úpravu vodního toku, které by měly zpomalit odtok vody. Proměna lesoparku má přispět k lepšímu zadržování vody v území i oživení zeleně tak, aby park nabídl lidem příjemnější prostředí pro odpočinek i aktivní trávení volného času.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách má být okolo 15.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvíli si dáme ruletu. Těšíte se? Já moc, na to, až zase popustíte uzdu fantazii. Do té doby je tu Daša a Austin, tak si to užijte.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia.
1: No a teď je to tady, dámy a pánové. Doufám, že jste ready pro třepaný mozky. Tohle bude skvělý.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: Na obědě u babičky. A je. Tak jo, přesouváme se na nedělní oběd u babičky. Pojďte se do toho ponořit, prosím vás, nemoc. Co můžeš říct v posteli a na obědě u babičky, jo? Třeba, teda, to je ale nálož, babi. No nic, pište. 777 937 777. Trochu se bojím, hodně se těším, doufám, že jste na tom úplně stejně. Tak jo, tak pojďte sem s tím, jsem zvědavá, s čím dneska přijdete. Červenám se už teď. Těším se na vaše zprávy. Napište k tomu Martin Garrix a Bon.

Nickelback Lullaby v éteru Hit Rádia. A teda... Vy jste neskutečný. A máme tady ruletu, řešíme, co můžete říct v posteli a taky na obědě u babičky. Jindra píše, no a kolik nás bude? Pája, už mi to necpi, co s tím mám jako dělat. Míša píše, babi, říkala jsem, že dva stačí, zase si mi tam hodila 4. Dominik, teda, ta buchta je pěkně vláčná. Ivča píše, pořádně to vylížu, bylo to super, těším se zase za týden. Petr píše, jsem plná k prasknutí. Sabina píše, děda to má rád takhle. Jste hrozně čuňata, to je neskutečné. Tady teď přišla od Martina zpráva. Babi, na tohle zuby nepotřebuješ. Pište dál na 777-937-777, co můžete říct v ložnici a na obědě u babičky.

0: Tohle je Pink na Hit Radio. Fuf, dál řešíme ruletu a to, co může zaznít u babičky na obědě a taky v posteli. Vy jste strašný, no já se stydím, jo? Takže Tomáš píše, ještě jedna klobása by se do mě vlezla. Tady přišla zpráva, zase jsem celá upadlaná od smetany. Kde je děda? Ten nebude. Michal píše, koukej jak brindáš. Iva píše, babi, děda už asi nemůže. Já už nemůžu, to je strašný. Uzavřela bych to zprávou od Irči, doufám, že tuhle větu řekne dneska, nebo teďkon o víkendu u babičky, píše, babčo, ta tvoje buchtička nemá chybu. Strašný. Díky moc všem, že jste se zapojili, opět to bylo naprosto fantastický výlet do vašich myslí. Další hity za chvilku, čeká nás Reje nebo One Republic.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: firma na zážitky.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak ve Finsku na to jdou zajímavou cestou. V jednom supermarketu teď zavedli růžový košíky pro single lidi. Jo, prostě tam přijdete a když si vezmete ten růžovej, tak dáváte najevo, že jste single a chcete se seznámit, což je super. Jo, prostě nikdy nevíte, kdy potkáte toho sudovýho. Může to být prostě uzlevněného másla, že jo. Může za váma tak tím pádem ten člověk přijít, že jo. Popovídáte si, jo. No a kdyby náhodou se ukázalo, že je třeba ženatej, nebo je to blbeček, tak ho tím košíkem můžete rovnou majznout. Geniální. To bychom mohli taky zkusit. Nebo třeba nějaký náramky, něco takového. Teď se pojďte na chvilku naladit na to, co nás čeká večer. Od 18.00 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a od toho jsou tady Snap a Rhythm is a Dancer.

0: Niko Santos, Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, blíží se vaše milované odpolední show. Věřím, že si to užijete. Máme tady středu, jsme za polovinou pracovního týdne. Ano, blíží se to, víkend za dveřmi. Já se s vámi loučím, ne úplně, protože se slyšíme v 18 hodin u Hit Rádia Classic. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska to bude nabitý, těším se moc. A do 15. třeba tahle hudební legenda. Bon Jovi nebo Ella Henderson už za chvilku.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
4: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Martina píše, ahojda, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, to je strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Za minutu 15. hodina, dobré odpoledne, přeji Michal Severino, chceš něco říct?
1: Budou tři a my jsme na svých místech zase spolu.
0: Fajn, a je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Lidečka do Vsetína před Valašskou Polankou boural kamion, silnice je uzavřená, kolony se tvoří z obou směrů, pozor tady. Ještě jednou Vsetínsko mezi Hošťálkovou a Držkovou, boural cyklista, na místě je záchranka, policie, cesta je průjezdná Kyvadlově a silný provoz, čekejte taky v Ostravě, křižovatce ulic 28. října a ulice Na jízdárně. Je tady bouračka. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Rodičovský příspěvek se od příštího roku pravděpodobně zvedne o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat to bude dvojnásobek částky. Počítá s tím vládní novela o státní sociální podpoře a pomoci, kterou dnes doporučil Senátu schválit i jeho ústavně právní výbor. Některá města po celém Česku rozdají svým obyvatelům takzvané korenty. Jde o speciální elektronické poukázky, které lidé mohou utratit u místních obchodníků, restaurací nebo služeb. Cílem projektu je podpořit podnikatele a udržet peníze v regionu. Korenty mají třeba v Ostravě, Aši a nově v Napajedlích. Živelní pohromy v Česku letos způsobily 10 000 škod v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je počet případů nižší o desítky procent. Nejvíce škod letos od ledna do června způsobily srážky a krupobytí. Naopak oproti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením kouče Nedvěda se čeští mladí Mladíci chystají na první vrchol sezony, kterým pro ně bude prestižní Hlinka Grecký Cup. Hrát se bude z kraje srpna v Edmontonu.
2: Počasí v pěti slovech.
1: Chcete déšť, tak zítra bude.
2: Hit Radio Orion.
0: Mě teda vůbec nepotěšila, popravdě.
1: Ale jenom poslabu, tak jako třeba se nemusí zalívat zahrada.
0: Poslední tak. Době jsou poslabu, bouřky jako prase.
1: Jo, to je pravda, jako umí zabuřit letos, to je pravda, trošku jo.
0: Tak pojďme dál, my jsme si dneska pořídili jakou věšteckou kouli a pokusíme se odkrýt nejbližší budoucnost, řekněme tak 25 let dopředu. Jste zvědaví?
1: Máme ověřené informace.
0: Jo, řekneme to.

0: Warren na Hydrádiu Orion na samém začátku našeho vysílání, které s námi určitě potáhnete až do pozdních 6 hodin.
1: Budeme rádi a z tohohle vám bude běhat mráz po zádech opravdu rychle a hodně. Máme totiž seznam věcí, které se s velkou pravděpodobností stanou do roku 2050, to je za chvilku.
0: To je fakt za chvilku na to, jaké jsou to šílenosti. Jo. Takže osobní roboti budou žít v domácnostech.
1: Pro bohaté už bude existovat vesmírná turistika. Co tam máš dál, Jolando?
0: Většina balíků budou doručovat drony.
1: Chytré brýle nahradí většinu telefonů.
0: Auta se budou sama řídit. Hele, tohle moje kamarádka už v Americe zkusila, už jedním takovým jela, co to děje.
1: Lidé budou mít svoje AI klony.
0: Se hodí, jo. Tohle je smutné, ale roboti by měli nahradit jako spoustu, možná se dá použít i většinu jako pracovníků. No.
1: Ale tohle je na druhou stranu super. Videohry budou holografické, takže všude okolo nás třeba.
0: Já si zahraju Sims, prostě přímo
1: já
0: v Simsu.
1: Já stavím město, ty, ono vyroste fakt kolem mě a já si ho můžu projít. To bude kroků na chození.
0: No to fest, hele. Baterie vašeho telefonu by měla vydržet 100 let, jako prostě úplně nekonečně.
1: Tak to jo. Lidé budou moci mluvit se zvířaty. A nechceš vědět, co si o tobě celou dobu myslela tvoje Fena, že?
0: Tak ta mě zrovna miluje, pochybuju. Ale u kočky se trošku bojím, jaký má názor. No a lidské vzpomínky se budou ukládat digitálně.
1: A to nás taky docela zaujalo, tohle, že lidé budou moci mluvit okamžitě jakýmkoliv jazykem.
0: Jako chápete, jak to jde rychle. Ještě před pár lety jsme v ruce pomalu ani nedrželi smartphone, jo, nikdo. Prostě já jsem ho měla třeba až 2.16, 2.15, předtím skoro neexistoval. A během téhle chvilky se má stát jako všechno tohle.
1: Já se těším na svého robota. Já fakt si mít doma.
0: Ty ho strašně zotročíš.
1: Tak to si píš, ale o tom. Potom.

0: a taky Audrey Anuna, která nás potěšila na Colors of Ostrava v hitu Golden za námi.
1: Skoro už osobně se známe, že?
0: My už se přesně, my se s Audrey
1: známe. Vy jste se tady před chvilkou bavili o tom, jak by mohl vypadat svět kolem roku 2050, jo, to je za chvilku. A robot v domácnosti. Já vím, spoura robotů. Jo, ale představte si, jo, kolika lidem by odpadl strach ze stáří.
0: Ale pracujeme jenom s tou variantou, že roboti by fakt byli hodní a nechtěli by nás.
1: Ano,
0: jako...
1: jak by nám mohli na stará kolena roboti pomáhat. Jo, a co si budem, už teď by měl doma co dělat, jo. Komu se chce mít okna, sekat zahradu, nebo jednou za čas vymalovat, když to může udělat robo Franta. Franto, skoč mi pro meloun do večerky a ne, že se tam zase zakecáš s tou robokáčou odvedle.
0: Jsem hrál na PlayStationu takovou hru, kdy jsem byla já ten robot v té domácnosti, byla strašně, já teď nespomenu, jak se jmenuje, ale je jako úplně boží. A ty vždycky jsem si tam mohla v každé té rodině, kde jsem sloužila jako robot, vybrat, jestli mi přepne a všechny je vymlátím a uteču a budu hledat nový svůj život jako robot, anebo jestli jim budu dál sloužit, co myslíš? Vždycky mi přeplo.
1: Samozřejmě, že ti vždycky přeplo.
0: Ale musím si někdy zahrát i ten scénář, kdy mi nepřepne a zůstanu jim sloužit.
1: Ale to bude strašná nuda.
0: Asi
1: komu chceš sloužit věčně?
0: Dám vědět.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od chipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Bez...
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Rozpalte grily a schutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
8: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny DEK Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na DEK.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize.
12: A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika nám byla blízko na celé 2 minuty a my se teďka trošku vzdálíme od čehokoliv, co dává smysl, protože je tady ta nejzbytečnější zpráva dne.
2: Ale přiblížíme se bolesti.
3: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Kopanec do koulí je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti.
1: Tuším, Evelino, co teď přijde.
2: No, to je podstatná informace pro tebe a všechny další ženy. Ta bolest rovná se 160 porodům.
1: A je to tady!
2: Ano, je to tady, nebo
1: kopanec
2: zlomení...
1: Koulí, bolí,
2: počkej. 9000 jednotek, jo? To je taky zlomení 3200 kostí. Dovedeš si to představit, jak to bolí?
1: Kamaráde, já ti teď něco řeknu, počkej. Kopl tě někdy někdo do koulí?
2: No a ne.
1: Protože, a bylo to srovnatelné, já když jsem rodila, tak jsem se z havířovské porodnice, z toho porodního boxu jsem se dívala na okno a reálně jsem přemýšlela nad tím, že z něho vyskočím, protože to nebude bolet tak, jako to, co mě bolí teď. Já jsem nad tím opravdu reálně přemýšlela, že z toho, tak jsem se na něho dívala a říkala jsem si, když můj partner uhne porodní asistentka a nikdo mě nechytí, já z toho okna skočím. Takhle moc mě to bolelo, tak, že jsem chtěla vyskočit z okna.
2: Pokud si měla myšlenky na to, že z toho lehátka se skočíš a ještě vyskočíš.
1: Nebyla jsem na
2: lehátku. Tak fajn, ale když ti někdo kopne do koulí.
1: Klečela jsem na zemi.
2: No, když ti někdo kopne do koulí, no. Tak se mě složíš.
1: No.
2: Asi na zemi a nemyslíš na nic jiného.
1: 2 vteřiny, Michale, 2 vteřiny, já jsem rodila 36
2: hodin. To nemůžeš vědět, to odeznívá strašně dlouho. Jo, jako,
1: holky, chlapi,
2: je to podstatná vracečka pro nás všichni, až se zase ženské tady vytasí jako Evelína s porodem.
3: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Power na Hit Radio Orion přiblížili k něčemu, co jsem vám strašně chtěla říct. Na co jsem se strašně těšila, můžu?
1: Můžeš, já jsem zvědavý.
0: Seniorovi v Kopřivnici ukradli historickou škodovku, jo. Víte, jak dopadly ty zloděje? To se zasmějete. Prodávali ji hrozně pod cenou. A muži, kterému nabídli veterán o více jak polovinu levněji, než je jeho cena.
1: Ne,
0: ano, o více jak půlku. To bylo divné a tak zalarmoval policii, aby to jako prověřila. To byl chytrej týpek.
1: To je strašně super, jo, že ho to napadlo. No. Ono nápadné to asi je, že jo, když je cena něčeho, čehož cenu navíc dokonale znáš, najednou takhle nízká, no.
0: Ale taky to mohl rychle koupit a neřešit, ale on si řekl, chudáček pán, co mu ten veterán patří, určitě někomu ukradli, mu bude smutno. No, zloději tohodle skvostu nepochopili jednu zásadní věc, jo. Veterán není stará fabka po babičce, které se zbavujete rychle, než jí skončí STK.
1: To ne, normálně my jsme měli souseda ještě v Porubě, už nežije dávno, ale ten měl taky takovou starou oktávku a ten ti normálně každou sobotu ji rozložil do posledního šroubku skoro, aby ty součástky vyčistil a pak ji dávali dokupy.
0: Každou sobotu?
1: Každou sobotu.
0: Já neumím takhle rozložit ani propisku.
1: A jednu středu s tou oktávkou vyjeli a v zatáčce v té ulici narazili do stromu. No.
0: Je dobrý.
1: A tak měl zase aspoň co dělat
0: potom. Ale já jsem se bála, že třeba někdo jako sejmul je, no, tak jestli se za to aspoň mohli sami, tak to je
1: uklidňující. No, ale pán měl zase co dělat, no, tak to dával do pucu potom. Dobré odpoledne.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hit Radia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Každý už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, BRDS.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
14: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
15: léto. Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
16: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
17: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
18: Hit Radio Orion.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: představuju, že voní Jadran. Mašerý, DJ Antoine na Hit Radio Orion. Je to taková jadranská serenátka, ne?
1: Čuchla bych si k Jadranu.
0: No, teď jsem četl, že tam jsou mega kroupy, tak ani ne.
1: Dobře, 15 hodin 54 minut, to znamená jediné, za chvíli další aktuální zprávy a právě teď si dáme něco Damiano. O příštím létě, next summer a Damiano David.
0: Pojďme.

0: poslouchat i v 20-minutové smyčce.
1: Bohužel to nejde, protože za 10 sekund už je tady 16. hodina a my musíme vyrazit za volant.
0: Budou 4.
1: V Brodku u Přerova v Tovární ulici bouralo nákladní auto na místě. Policie projíždí se jedním pruhem a pozor taky na Opavsku na příjezdu do Skřipova z Hradce nad Moravicí. Tady boural motorkář, na místě je policie, záchranka a projíždí se Kyvadlově. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června přišli o život po srážce plachetnice s katamaránem. V programu Cesty má i jednání s vrcholnými představiteli země. A teď dobrá zpráva pro řidiče v Hlučíně, kterou nám potvrdila starostka města Petra Tesková.
11: Ulice Zahradní a Hluboká jsou ode dneška opět plně průjezdné. V naší městské společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín se podařilo opravu vodovodního řadu dokončit výrazně rychleji. Původně měla uzavírka trvat až do 7. srpna. Děkujeme pracovníkům za rychlost a všem řidičům i obyvatelům za trpělivost.
0: Rekonstrukce probíhala na začátku letních prázdnin, kdy je dopravní zatížení v lokalitě nejnižší. Ceny nemovitostí dál rostou. Například u starších bytů se ve druhém čtvrtletí meziročně zvedly o 13%. Průměr navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy pak za rok zdražily o 9%. Podle odborníků aktuálně nemovitostí přibývá, jejich prodej ale zpomalil. Zápasy české reprezentace při fotbalovém mistrovství světa zvedly hospodám tržby až o 44%. Nejvíce tam lidé utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. Nicméně v porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby během fotbalového šampionátu menší.
12: Zítra bude většinou oblačno, většinou teda i slabé přehánky, nic ale velkého kolem jeseníku a Beskyd by mohly být četnější. Nejvyšší teploty ukážou, ježiš, mi se to překliklo.
1: To bylo francouzsky, ne? Ukážu.
12: No klasika, teď to je, v tom jedeme celý týden, 18 až 22.
1: Takže kupovitá oblačnost hlásí comeback?
12: Ne, píšou proměnlivou. Aha, tentokrát.
1: Tak to by mohlo vysvětnout i sluníčko na 5 minut.
12: No, 5-10, no, uvidíme.
9: Hit Radio Orion.
12: Ať vysvětne sluníčko na jak dlouho chce, určitě z toho vytlačíte, vymáčknete úplně co nejvíc.
1: A budeme rádi, když s námi si užijete i tu 16. hodinu. My pro vás hned na úvod máme seznam věcí, kterých jsme se jako malí přehnaně báli. Doufejme, že ten seznam taky třeba doplníte.
12: A dneska se jich pořád bojíme, ale už nepřehnaně.
1: Jo, máme pro vás taky lístky na Krhuta s Kozubem a super muziku.

0: Vafarná, Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio Oriona? Já jsem si právě teď vzpomněl, že Magdalenky mají svátek, tak to byla písnička pro ně, co říkáš, Evelino?
1: To bychom měli pustit takovou tu Magdaleno.
0: No, tu nepustíme, tak co tam máme dál?
1: Zajímavou rubriku tady teď máme, jo? Já jsem normálně narazila na seznam věcí, kterých jsme se jako malí přehnaně báli. Ty věci a události, co pro nás byla úplná šílenost, jen pomyslet. A hrozně mě to pobavilo.
0: Tak to si kde vyhrabala, prosím
1: Já
0: tě?
1: Nevím, někde to na mě vyskočilo, to super.
0: No
1: za prvé piraně. Kdo si pamatuješ, jak jste se strašně báli piraní anebo masožravých kytek?
0: Jo, dáš, vstoupíš do nějaké řeky a vylezeš bez nohou.
1: Přesně, jenom kosti. Za druhé pohyblivý písek, co nás cucne, anebo bažina.
0: Bažina, tak na bažinu jsme si hráli hodně, protože tehdy frčel Nekonečný příběh a když se tam utopil ten kůň, tak bažina hodně trendovala.
1: Taky jsme měli v Havířově na Šumbarku jednu bažinu a hodně jsme ji obcházeli. Za třetí, ten mě teda děsí furt, bermundský trojuhelník. Jo, to bylo něco úplně mysteriózního. Černá díra.
0: Ta mě fascinuje úplně.
1: By nás ale neměla nikdy přestat děsit, ano. To je pravda. Pětka naprostý nonsens. Piano, co padá z okna.
0: To je jako,
1: a spadne ti na hlavu.
0: To je tvůj osobní strach,
1: ne,
0: jo?
1: Ne, to byl náš strach z dětství.
0: Fakt?
1: To se někde stalo a pak to kolovalo. Stejně tak jako třeba žiletka na tobogáně. Kolovala u vás někdy žiletka na tobogáně?
0: Ne.
1: Se v Havířově snad dvě sezóny se nechtěli nikdy sklouznout po tobogáně, protože nám řekl, že tam někdo dává žiletky a že nás to rozřeže.
0: To je moje sadistický kraj tady tohleto. No tak pojď na šestku.
1: Tsunami,
0: to je
1: poslední.
0: To, jo, to když jsme zjistili, co to vlastně je, tak nás to asi děsilo úplně všechny.
1: A to byla jako představa, že chytne Žermanická přehrada tsunami, nebo Těrlicko tam u nás u Havířova, to bylo hodně zlý.
0: Potom takové ty klasiky, že jo, mini, ufouni a tady tyhle
1: ale,
0: ty věci.
1: Jo, dětský mozek dokázal vyprodukovat ty nejšilenější strachy, jo. Výbuch slunka, pád meteoritu jsme uměli prožít, takže by to mělo být zítra.
0: Jo, to je fakt. Co strašilo vás? Klidně nám napište 724-299-199, pojďme tady ten bizarní seznam klidně rozšířit. Těšíme se, dobré odpoledne.
1: Žiletky, ty mi teďka naběhly znova, žiletky na tobogáně mě pobavili.
0: Fuj.
1: Se prý stalo. Já ti to řeknu.

0: Taylor Swift a její The Fate of Ophelia. A teďka jdeme na jedno hodně vážné téma, jo. Radegast zapojí do stáčení piva umělou inteligenci. Nová linka bude kontrolovat vratné lahve, jo, takže docela úv, já jsem se bála, že by dělala něco víc, protože nezlobte se, ale poctivého sládka fakt AI nahradit nemůže.
1: To je pravda. Každopádně Nošovice svoji linku modernizují a při kontrolách kvality jim bude umělá inteligence pomáhat. Jsem byl jednou v továrně na sodovky v Opavě. Jo, to mě strašně bavilo jako sledovat, jak se ty lahve vymývají.
0: Jak se tam dělá.
1: Jo, já miluju vlastně ty pořady, jak se co dělá, jak to je v těch továrnách vymyšlené, robotizované, jak se třeba dělají žvíkačky, každé barvy, to je fascinující, to je guilty pleasure. No ne?
0: Prosím vás, pozvěte ho někdo do Kofolium.
1: Pozvěte mě prosím vás do továrny, já chci vidět, jak se to dělá. Alvaro Soler a vaše mozkové závity vyzkoušíme už za malou chvíli.
2: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
1: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odys jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou

0: Kodis.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
3: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Třinci otevírají nový moderní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, klempírna, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek tento čtvrtek 23. července. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev italského proseka zdarma. Tento čtvrtek stavebniny Dek Třinec u kruhového objezdu směr Oldřichovice. Více na dek.cz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: My head.
1: Ne,
2: hlavou proti Evelíně.
1: Bylo ICQ.
0: Tak to mě minulo.
1: Takhle chodili zprávy.
0: To jsem stihl odignorovat úplně.
1: No, co to bylo?
0: ICQ, no, to byl ten Crazy Frog, ne?
1: Ne, vůbec ne, už úplně motáš,
0: ding,
1: to je
0: ding.
1: Jedno. Hlavou proti Evelině, tady tentokrát soutěžíme o lístky na Krhuta a Kozuba. Snažím se zjistit.
0: U táboráku, Hit Radiem Orion Tour, ve Frýdku Místku v Nové Osmičce 30. Děkuji. Července není zač.
1: Nová Osmička je skvělá, zbožňuju to tam.
0: Pavla máme na telefonu, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tady Pavel.
1: Pavel to je, odkud voláš, Pavle?
3: Já volám ze Studenky.
0: To je kousek od Frýdku Místku, není to zas tak daleko. Jak je ve Studence zrovna teďka?
3: Prosím?
0: Jak máte teď ve Studence?
3: Ve Studence krásně, stejně jako v Ostravě.
0: My máme zataženo, tak úplně ne.
1: To je pro mě krásné, ale docela. Dvě otázky dostanu já, dvě, Pájo, dostaneš ty, kdo začne?
3: Asi dám přednost tobě teda.
1: Dobře, odpovídáme blesku rychle, ano?
0: Na to bych si normálně chtěl taky udělat statistiku. V 80% případů začíná Evelína.
1: To pravda.
0: Všichni ti dávají přednost, já bych ti normálně nedal přednost.
1: Bys mě přejel.
0: Jo, kolik minut má čtvrt hodiny? To jsou tvoje oblíbené, Evelíno.
1: 15.
0: Dobře. Uf. Pavle, která zpívačka naspívala hit Nafrněná?
3: Bára Bolaková.
0: Dobře. Evelíno, ve které zemi najdeme jezero Balaton? To jsme měli vidět teď ten pohled. Chceš možnosti?
1: Jo.
0: Se strapníš ještě víc. Švédsko, Finsko, Maďarsko. Ne, ne. Pavle, nenapovídej.
4: Tak Maďarsko.
0: Maďarsko. Fakt.
4: Finsko.
0: Poslední slovo.
4: Finsko.
0: Ne, ty jsi to řekla Maďarsko.
1: Ty jsi hnusný, Michale.
0: Pavle, jak se říká tradičním koláčům, které se pečou na Valašsku?
3: Frgál.
0: Dobře, no tak máme to 2-2, když teda uznáme to Maďarsko, ale já bych to asi neuznal, ne? Ať nemusíme...
1: A teď jsem to řekla.
0: Tak dobře.

0: 8 cm patří jednomu Turkovi. Ne,
1: vezmu...
0: ty nemáš vůbec odhad. Počkej, patří jednomu Turkovi a podle dostupných informací to není jediná část jeho těla, která je takhle velká, ale o tom někdy
1: podle
0: potom.
1: Mě má palec u nohy, má vždycky někdo má takový normální má palec a vedle toho ten prst, co má, tak mývá dlouhý.
0: Jo, takže má botu a na palci má trubku ještě.
1: Jo, to je ono.
0: Dobrý, no tak to můžeme uzavřít. Pavle, tobě samozřejmě gratulujeme, dva lupeny jsou tvoje, koho vezmeš?
2: Super. A vezmu manželku.
0: Super.
1: Podle nosa poznáš kosa.
0: Vydrž na telefonu, my si dáme Aerosmith a krásné odpoledne popřejeme všem.
1: Krásné odpoledne.
0: Krásné.
3: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé

0: na chvilku vzali na dovolenou, hele. Malá dovolená, never kill nobody, ne?
1: To je pravda. A dobrá akce taky ne, tak tady je takový tip.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Co se stane, když zavřete Krhuta s Kozubem do staré textilky? Vznikne večer plný muziky, humoru a pořádné muzikantské a komediální energie. Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří 30. července do unikátního prostoru Nové osmičky ve Frýdku Místku. Čekají vás autorské písničky, spousta legrace a speciální atmosféra industriálního prostředí. Přijďte si užít koncert, který bude špica 30. července od 8 večer ve Frýdku Místku v Nové osmičce.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
19: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
20: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
21: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
22: Koupelny pro každého.
21: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
22: Koupelny pro každého.
2: Hit Radio Orion.
23: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Figma a Nobody to Love neumí nakopnout jenom dobrou party, ale i běžný den, když jako jedete a úplně normální středu, 16 hodin a 55 minut začne hrát Figma a Nobody to Love, tak jste in, jste tam, jste
1: ale
0: v tom.
1: Ale neznamená to, že to máte úplně vydusit to auto a dupnout na plyn, to zase pozor, na cestách opatrně.
0: No to je.
1: Protože na Opavsku v Střebomi na místní cestě hasiči likvidují požár pole, tak si tady dávejte pozor, zpomalte. A pozor taky v Ostravě na ulici 28. října u křižovatky s Výstavní, je tady bouračka, na místě je policie, jedním pruhem se tady projíždí. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199 a dobře dojďte.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
5: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Kriminalita v Česku v prvním pololetí letošního roku mírně vzrostla. Policie začala vyšetřovat zhruba 89 tisíc trestných činů. Loni to bylo o 700 méně. Pokračoval nárůst mravnostní kriminality. Mírně přibylo i násilných trestných činů. Hasiči dnes odpoledne skoro po dvou týdnech vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Kvůli monitoringu na místě dál zůstává jedna jednotka hasičů. Hlavní města Česka a Švédska v srpnu propojí paralelní umělecké instalace. Budou mezi sebou komunikovat prostřednictvím sdílení postřehů a vzkazů jejich návštěvníků. Ve Stockholmu odhalení instalace proběhne 20. srpna, v Praze pak 31. srpna. Organizátoři tenisového Australian Open omezí počet levných vstupenek. Úvodní Grand Slam sezony se totiž letos potýkal s davy fanoušků. Lístky v přepočtu za 700 korun umožňují návštěvníkům pohybovat se mezi zápasy mimo hlavní kurty a jsou mezi fanoušky oblíbené. Příští rok se proto čeká ještě větší zájem.
7: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku hodně proměnlivost, zpočátku převážně velká oblačnost, postupně by se měly vyskytnout přeháňky. Nejvyšší teploty, tak jako celý týden, 18 až 22.
6: Hit Radio Orion.
1: No? Je po zprávách, je já vyhlížím z okna léto nikde a když říká, že to tak je, že ještě zůstane, tak si na to musíme zvyknout.
0: To mám celkem jednoduché, já to takhle miluju.

0: Tadyho.
1: Živě. Bylo to skvělý.
2: Na celý parádní, život.
1: Parádní. Na celý život.
2: A jsem říkal, tedy svým, už to tady zná, ví, jací jsou tady lidi, že je to tady skvělé. A třeba se možná vrátí. Teď jsme si ho dali na Hit Radio Orion. Já jsem se byl v pondělí podívat na zahájení ženského šampionátu v softballu tady v Ostravě a mám k tomu pár věcí, jo?
1: Dobře.
2: Tak za prvé, vůbec jsem nevěděl, co to softball je, akorát vím, že se hraje na baseballovém hřišti, ale s měkčím míčkem jsem se dozvěděl. Za druhé, jsou tam týmy z celé Evropy, takže můžete šprechtit německy, anglicky, řecky, italsky, španělsky, je tam fakt dobrý takový dovolenkový vibe.
1: Aha, dobrá atmosféra, no.
2: Za třetí. Pravidla té hry vůbec nechápu a to jsme tam měli známého, který nám je trpělivě vysvětloval, dokud se v tom taky neztratil, pak už taky nevěděl. Za čtvrté, na první bod jsme si museli počkat zhruba do 10. večerní, kdy už byla zima a já jsem zrovna stál frontu na klobásu, tak tam přibyly nějaké dva body.
1: Jakože neházelo se tam jeden gól nebo bod za druhý.
2: Ne, no? ne, právě že vůbec ne, jo. A vůbec, než se nějaká holka trefila do toho míčku, tak to taky docela jako trvalo, tak mě tam smažili, nebo pekli, nebo co se s tím dělá, klobásu.
1: Smažili, mezi
2: tím
1: ne?
2: Tam smažili, mezi tím tam naskákali dva body. OK, tak to jsme viděli, až jsme domů. Ale vy rozhodně se zajděte kouknout, jo? Hraje se dneska a zítra, vstupné je stovka, takže 0-0 nic. Můžete sledovat hru, kterou možná nepochopíte stejně jako já, ale co je dobré, můžete si pojmenovávat hráče, jo? To jsme dělali my. Jsem tam měl oblíbenkyni Verču, která nadhazovala normálně tak, že kdyby ti dala spodní hák, tak ti odletí celá hlava. Pravděpodobně se Verča nejmenovala, jo? Ale měla by to zvážit.
1: Nelíbat Verči může nikdy.
2: Jo, normálně zajděte si tam.
1: Tak jo. Klobásu ti stoprocentně grilovali, nesmažili. A smažená klobása by byla hodně zajímavá.
2: Je rozhodili ta pravidla, víš? Nebo rozhodila totiž pravidla.
1: Dívat se na sport, kterému nerozumíš, je náročné, vím to. Nerozumím,
2: ale je tam dobrá atmosféra.

0: Notní song od Adele a její Someone Like You zahrané právě teď na Hit Radio Orion. Nemyslím, že byl teda úplně první, ale ten pilotní, co ji jako vyhodil nahoru.
1: Vyšvihl, že jo?
0: Vyšvihl rozhodně.
1: Dneska je den houpací sítě a kdybych teď nebyl ve studiu, tak jsem stoprocentně v ní, jo? Já to vždycky ale trošku idealizuju ten relax, protože člověk si vždycky tak houpá, poslouchá ptáčky, rozjímá, to je představa, jo,
0: asi
1: moje.
0: Asi nikdy nehoupala v houpací
1: sítě. No, tohle je moje představa, když si řeknu, jdu do sítě. Jo. Realita. Já natáhnu síť, lehnu si, za chvilku musím se skočit pro polštář pod hlavu, za chvíli, kde mám mobil, za dalších 5 minut, kde mám sluchátka, já mám žízeň, je mi horko a na 15. minutě přesně roluju zpátky síť.
0: A je to
1: síť.
0: Příjemné, jako v té síti vůbec, je to příjemné? To,
1: ale
0: to
1: jo,
0: ležení?
1: Docela jo, jako když máš ty nohy vysoko, tak se ti za chvilku stejně odkrví a už se s tama nehneš, budeš tam muset jako dohnít, ale není to špatné. My doufáme, že vy odpočívat umíte. A když je to v naší společnosti, tak nás to těší o to víc.
0: Děkujeme, že jste s námi.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Mami, já chci hrát na klavír.
3: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudebnifond.cz, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
4: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
5: Stavebniny Janík.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Me and my broken heart, Rixten na Hit Radio Orion, pro všechny zlomené srdíčka, bude líp.
1: Podtrženo sečteno jedna dobrá zpráva, vzduch v Evropě je rok od roku čistější.
0: Hezky, podle nového výzkumu dýchá Evropa čistěji než dříve, těžko říct, kde v tom je Ostrava, ale prý jo.
1: Od roku 2015 klesají emise škodlivin ročně i o 5%, může za to modernější průmysl, čistší doprava a přechod na obnovitelné zdroje energie.
0: Ale to je moc pěkná rozborka. Tohle rozumě. Třeba Čína fakt říct nemůže, ne. Tak kvůli těm miliardám balíčků, co po ní pořád chceme vyrábět, zamačkává černou slzu.
1: Jo. Neznamená to tedy, že problém je vyřešení, ale opatření mají smysl a třeba naše děti budou fakt dýchat mnohem lépe než my.

0: Jiné na Waving Flag na Hitrádiu Orion. Doufám, že vás tahle pecka úplně přiměla usmát se, protože přesně o tomhle je.
1: 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Víc než polovina z nás za volantem píše na mobilu zprávy.
0: Jim nechceme říct, že jsme fakt jako šikovní, zvládáme toho spoustu najednou, ale spíše to, že bychom se nad sebou měli zamyslet.
1: V Anglii teď třeba mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu.
0: To pěkné, ne? Hmm. Hezčí by ale bylo, kdyby ta značka dala rovnou řidiči třeba počuni.
1: Mám.
0: Něco telefonuješ.
1: No, tak jako v době handsfree, když má ještě někdo jako telefon u ucha, tak to je fakt na facku.
0: A všiml jsem si, že normálně mají tyhle telefony u ucha řidiči, kteří mají drahá auta, a to třeba vůbec nechápu, protože tam 100% to handsfree mají.
1: Možná se někdy jako jim třeba zdá, že nejdou tak dobře slyšet, ale tak je to strašné.
2: Máte něco na srdci nebo na jazyku? Napište nebo pošlete hlasovku na WhatsApp do studia 724 299 199. Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitrádia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Ve Frýdku Místku nás najdete opět i v obchodním centru Paráda. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Užijte si léto ve Velkých Karlovicích ve spa hotelu Lanterna nebo wellness hotelu Horál. Čeká vás koupání v termálních bazénech, grilování na terase, živá hudba i výlety na elektrokolech v přírodě Beskyd. Rezervujte na valachy.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio Orion.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nabídl svoje Alone, vy rozhodně nejste Alone, minimálně naše odpolední show je s vámi.
1: No ale už dlouho nebude, protože 18. hodina se blíží, tak ti nevyšlo, že? Ale ne, my se vrátíme a rádi. Budeme tady zase zítra od 3 a vy si užijte Hit Radio Classic.
0: Užijte si ho a čau zítra.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Nehoda brzdí odpolední provoz v Ostravě. Stala se v Těšínské ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. Na místě ještě pořád zůstává policie a můžete se zdržet. Co se děje na cestách, pište nebo volejte k nám na WhatsApp 724 299 199.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
6: Kdykoliv se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přejelci Deňková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon, který počítá s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Jako důvod uvedl ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Návrh se teď vrátí k projednání do sněmovny. Jde o první předlohu odmítnutou hlavou státu během vlády Andreje Babiše. No a premiér na prezidentovo veto reagoval ještě před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
8: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém.
7: Podle Andreje Babiše koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Opozice krok prezidenta uvítala. Zlínští hasiči oznámili konec zásahu ve výškové budově v bývalém baťovském areálu. S ohněm tam bojovali od 9. července. Šlo tak o jeden z nejdelších zásahů v historii kraje. Kolem schořelé historické budovy musel majitel postavit plot a zabezpečit okolí. Do areálu stále platí zákaz vstupu. O nadcházejícím víkendu startuje naše nejvyšší fotbalová soutěž. Obhájci titulu fotbalisté Slávie sezonu zahájí v neděli doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se už v sobotu představí v Brně. No a další ze spolufavoritů Plzeň bude hrát také v sobotu doma hostí Liberec.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Většinou oblačno, místy slabé přehánky, na horách budou četnější, ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a den bude pocitově chladnější, proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky, sporadicky dokonce i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a vítr čerstvý, severozápadní, přechodně nárazový.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a čekají nás ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Ano, ten nejlepší soundtrack pro váš večer. Teď Caught in the Act.

Romantika je jako blázen. Peebo Bryson a Roberta Fleck v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 18 hodin, 10 minut, k tomu máme středu, jo, kdyby si někdo nebyl úplně jistý, léto je v tomhle občas zrádný. No a když je to léto, venku je hezky, ač teď trošku chladněji, zajímá mě, máte houpací síť? Ne, že bych se vám do ní chtěla blíst, jo, ale dneska totiž je den houpací sítě. A mně to přijde jako jeden z nejlepších způsobů, jak se odpočinout. To je takový to mezi stromama, takže koukáte do těch stromů, jo, do těch větví, na to nebe, houpete se, klídeček, pohodička. To je strašně skvělá věc, tak pokud jste nad ní třeba už delší dobu uvažovali, tohle je to znamení. Tohle je to znamení, že konečně do toho máte jít. A pak v té síti budete ležet, jo? Třeba si číst a poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to my máme. Právě teď No Doubt a Just a Girl. Jdeme na to, hezký večer.

0: Romantika One in a Million v éteru Hit Rádia. Já na vás mám otázku. Já jsem dneska byla v knihkupectví, kam bych vůbec neměla chodit, protože pak potřebuju všechny ty knížky, co tam jsou, jo. Ale zároveň to je vždycky takový pocit štěstí. Takový to, jak úplně tolik moudrosti, tolik skvělého čtení všude kolem. Takže můj ultimátní happy place, knihkupectví nebo knihovna, jo. Jakmile je tam hodně knížek, tak já tam, nejradši bych tam spala, kdyby to šlo, jo. Zkusím to možná někde navrhnout. Zajímá mě, jestli vy máte takový happy place, nějaký šťastný místo a víte, že jakmile tam vlezete, je vám prostě dobře. Máte něco takového? Podělte se mnou. 777-937-777. Jaký máte šťastný místo? Kromě Hit Rádia, to je jasný. Jimmy Cliff, taky Kim Wilde nebo MiG-21 už za malou chvíli. Hit Rádio.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: To už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Mami, já chci hrát na klavír.
6: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Snadné je žít. Mik 21, Féteru Hit Rádia. A nejenom když ti vítr napne plachtu, ale taky když najdeš svoje happy place. A to tady s vámi teď řešíme. Díky za všechny krásné zprávy. Píše třeba Irča, já jsem šťastná na cestě do lesa, když jdu na houby. Fakt. To očekávání, co najdu. Ale já to strašně chápu. Já teda jsem příšerný houbař, ale jako les obecně skvělý. Renata píše, moje nejtop místečko, kde je mi nejlépe, je prostě jen moře. Je jedno, který stát, ať Itálie, Chorvatsko, Turecko, je to jedno. Nabije mě poslech vln, vítr a celkově ta energie z něj. Jo. Podobně je tam tom Dana, ta píše, já to mám dobrý, moje nejoblíbenější místo na světě je docela velký. V Řecku, ať se vrtnu, kam se vrtnu, všude je to the best place. To je krásný. No, ale může to být i jednodušší, prosím vás. Třeba Tomáš, mávám Tomáši, píše, moje happy place je v supermarketu mezi regály s pivem. Zvlášť v létě, když jsou vedra. Každý máme nějaký to happy place a doufám, že vás na něj aspoň v duši přenese další song KLF a ten je Vajnet.

0: Diana Ross, Upside Down v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer, doufám, že se máte fajn. 6:45, pohodička, doufám, že jste všichni doma z práce. Všichni asi ne, tak vy, co jste v práci, držte se. Zvládnete to a máte to vědomí toho, že bez vás to prostě nejde. K tomu navíc ten nejlepší soundtrack, složený ze songů z 80., 90. a milénia. Samý pecky nás čekají. Za chvilku už totiž třeba Scatman John, tahle legenda, no a k tomu třeba Shakira.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Mostě za 2 650 000 korun, rodinný dům v Lubech u Chebu za 2 790 000, byt 3KK v Chebu za 3,5 milionu, byt 2KK v Praze Modřanech za 6 milionů 999 tisíc a byt 3+1 v Otově na Domažlicku za 1 799 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Hezký večer, minuta po 7 hodině. Ty hity nejlepší z 80., 90. a milénia jsou další před námi. Já nekecám, za chvilku Sinéad O'Connor, ale teď Offspring a jejich single Hit That. Jdeme na to!

Unikátní hlas Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Posloucháte Hit Radio. No a dámy, zásadní věc, jo, protože pokud jste si náhodou objevili nějaký ten šedý vlas a máte z toho smutek, depresi, něco takového, tak ne, kašlete na to, protože jste vlastně šťastná osoba. Mhm. Přiznání šedin je totiž teď aktuálně trendy. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svoji krásnou identitu a budete sama sebou. Vlastně šedivá je nová blond, jo. Podporu šedinám už vyjádřili třeba Lady Gaga a Ariana Grande, jo, hvězdy první třídy. Takže ideální. Takže se na ty svý šediny podívejte a řekněte, jsem kočka. Jo, vezměte si George Clooneyho, ten je šedivý už 30 let a jak mu to sluší. Takže pojďte svoje šediny všichni oslavit, jo? I kdyby to měl být jeden vlas. Já mám třeba takhle mezi obočím jeden bílej. Oslavíme to stylově s tímhle legendárním songem, který se tak jmenuje Celebration, Cool and the Gang. Jdem na to a hezký večer.

Chaos a vodopády v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Čtvrt na osm. Náš program na dnešní večer je jasný. Potěšit uši a vlastně i duši a celý dělo, protože to umí ty nejlepší hity, který tu máme. Osmdesátky, devadesátky a milénium. Období, který nabízí bezpočet fantastických songů. I třeba jenom tak, když hledáte trošku té motivace. Už si dáme už za chvíli Point Break, Stand Tough, k tomu Tiffany nebo Culture Beat.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

Culture Beat a Anything. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. To je 9 z 10 Čechů a teď ruku na srdce, jo. Při řízení telefonu je víc než polovina z nás za volantem taky píše na mobilu zprávy. Tím vůbec nemyslím to, že jsme strašně šikovní, zvládáme toho spoustu najednou, jo. Naopak, tím chci říct, že jsme trošku trubky a špatně dopadneme. V Anglii teď třeba mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. To je hezký. Málo, ale hezký. Tak schválně, jo, hele, jestli teď sedíte v autě, a i kdyby ne, odložte na chvilku telefony. Jo, pojďte je na chvilku zahodit, ty požírači času. Pojďte jenom vnímat. Pojďte si užít song, tak jak to je. Jo? A tohle si užijete. Craig David a Walking Away. Jdeme na to.

0: Lucie a šrouby do hlavy, naprostá legenda české scény. Posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer, 7:45. Tak co, dneska zatím dobrý, jo, den v pohodě, soundtrack perfektní, to je jasný, jo, tak uvidíme, jestli to udržíme, já myslím, že jo. Protože když už jsme v tom, jo, 80, 90, milénium, tak na pomádu zapomenout nesmíme. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
8: Stavebniny Janík.
7: S námi to zvládnete.

0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Martina píše, ahoj Dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak a co si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: 8. hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová. Přeju krásný večer. Dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Maxar a Real McCoy. It's on you. Jdem na to.

Michael Jackson v éteru Hit Rádia, krásný večer. Máme tu dneska jedno moc hezký výročí, je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali úplně první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci. Dva pejsci byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. Dokonce s dobrým koncem, protože oni se vrátili na Zem v kapsli s padákem. Tady je poznat, že prostě ulice vytváří úplně jako nejsilnější organismus, jo? Mnohem lepší než nějaký šlechtitelský stanice. To máte to samý s kytkama, jo? Vy si doma hýčkáte kytku, jo? Dáváte jí všechno, co by mohla tak jako potřebovat. A ona za týden chcípne. No a potom vidíte takový ty random kytky prostě na ulici v chodníku, který lidi po nich šlapou, nemá to vodu. Ale ta kytka tam bude navždy. Mhm. Je to tak. Každopádně ještě jednou se vrátíme k těm pejskům. Já bych chtěla říct, že nejvíc si vážím toho, že oni letěli do vesmíru, všude spoustu kabelů a oni nic nerozkousali. To věříte tomu vašemu voříškovi, že to

Krásný středeční večer vám přeju, 8:45. Doufám, že máte hezkou středu, že jste to dneska zvládli úplně na pohodičku, jo. No a naštěstí, i kdyby to třeba nebylo úplně ideální, tak to nejlepší z 80., 90. a milénia vám prostě musí zvednout náladu. Já v to teda rozhodně doufám. Hello, I've just got to let you know. Za chvilku tak třeba tahle legenda Lionel Richie a Hello, nebo Mr. President, tak buďte s námi.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Mr. President v éteru Hit Rádia, přeju vám všem krásný večer. No a teď malé pracovní okénko. Klimatická politika Evropské unie je totiž ideální továrna na mýty. Jedni tvrdí, že Brusel zachrání planetu, druzí čekají zákaz aut, kotlů, masa a pravděpodobně i letního grilování. Takhle snadné to ale není. Můžeme si několik těch mýtů představit, třeba to, že Evropa zachraňuje klima sama. To není pravda. Evropská unie sama globální změnu klimatu nezastaví. Může ale ovlivnit technologie, obchod a taky podmínky dovozu. Třeba tím, že spoplatní uhlíkově náročné výrobky ze zahraničí. Další mýtus zní, Green Deal je jeden obří zákaz. Není. Green Deal je balík různé náročné výrobky ze zahraničí. Další mýtus zní, Green Deal je jeden obří zákaz. Není. Green Deal je balík různých pravidel pro energetiku.

právě dohrává Billy Joel a Tell Her About It. Krásný večer všem, za chvilku 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra, přesně ve 12 u srdcovek. Nenechte si to ujít, budu se těšit, no a docela, ještě třeba tohle. Rick Astley, k tomu třeba taky Scorpions nebo Moloko, tak buďte s námi a mějte se hezky, ahoj.

0: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Dobrou

0: rata, trička, rata, tadadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
2: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospáne.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion.

Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedá